0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
6: Hit Radio.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hit Radio.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až po...

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha. Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muses.plzeň.eu.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli bude začátek, za 2:06 a začíná čtvrteční snídaně šampionů. Hezké ránko.
1: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
2: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
2: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
2: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
2: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentra Davokár.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné ráno, 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Pražské policie a hasičům zaměstnalo středeční večer vyprošťování nadměrného nákladu. Ve Vídeňské ulici v Krči se pod železničním viaduktem zasekl kamion převážející vrtnou soupravu, který jel směrem z centra. Místo museli zabezpečit hasiči a událost omezila také provoz MHD. Autobusy musely jezdit po náhradních trasách. Podle předběžných odhadů se škoda vyšplhá až na 30 milionů korun. Vláda chystá zásadní reformu systému ochrany dětí, která má sjednotit pravidla pro jejich odebírání z problémových rodin a přinést vznik centrálního úřadu. Nově by soudci měli při svěřování dětí do péče důsledněji přihlížet k domácímu násilí. Zařízení pro okamžitou pomoc, jako jsou klokánky, však změny kritizují a varují před hrozícím krachem. Podle Fondu ohrožených dětí je přitom kapacita zařízení už nyní nedostatečná a případů týraných dětí v Česku přibývá. A pojďme také na hokej. Pardubické Béčko poprvé v ročníku první ligy prohrálo 2 zápasy za sebou. Východočeši v 10. kole Maxa ligy podlehli Litoměřicím 3-6 a v Chrudimi v premiérově nedosáhli ani na bod. Naproti tomu Zlín čeká na výhru už 8 zápasů. Tentokrát brali Berani pod bod za porážku 2-3 po prodloužení s Kolínem. Po 4 triumfech skončila vítězná série Havířova. Třebíč se radovala 4-3 po prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Plzeňském kraji se budou řešit větrníky. Společně s komunálními a senátními volbami ve 3 obcích proběhnou také místní referenda týkající se právě jejich výstavby. Soukromí investoři s větrníky počítají například poblíž obcí Kralovice a Kožlany na severním Plzeňsku a také u Měčína na Klatovsku. A ještě se podíváme taky na to, jak vypadá předpověď počasí. Na čtvrtek nám pro západní Čechy slibuje zpočátku ještě polojasno, postupně pak spíš oblačno nebo zataženo a počítat musíme taky s přeháňkami. Teploty se usadí mezi 17 a 20 stupni Celsia.
10: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.

0: snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Taky s Filipem, dobrý ráno. Dobrý ráno.
2: Krásný, dobrý ráno.
1: Krásný, čtvrteční. Dobrý ráno. Jak vám je? Mě je krásně teda.
2: Taky.
1: Já jsem se vyspal tak hezky a dokonce i telefon mi píše You are rested and ready for today.
3: Tak na rozdíl od včerejška, vej, to se byl
1: no,
3: tak
1: počkej, já jsem byl včera
3: mírně nakyslej se byl.
1: Já jsem tady nebyla, já byl včera chcíplej.
3: Ne, hele, on jak viděl, jak tady včera, že tady nejseš, jeho nálada šla normálně o 60% dolů, už se to s ním drželo až do 9. Respektive do 8, než přišel Marek ztracený, to zase pokřál nějak.
2: Teď já mu nerozporuju, mě je to jasný, že se ti stejskalo.
1: No fakt, já tady byl včera celý ráno. Chybí Jasmin, no.
2: Tak jsme tady všichni.
1: Tak dobrý ráno vám všem, 6 hodin, 3 minuty a Shakira, whenever, wherever, tím startuje snídaně šampionů. Hezký ráno. Hit Radio FM+.

0: všechny Carlosové přítelkyně v jednom songu. Lelolololej. Shakira. 6 hodin, 6 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko.
1: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohle songu,
0: může... Lelolololej.
2: Jamie, one more song.
1: No, takže dobré ráno.
0: Co se to děje?
1: Já jsem, ráno.
0: Takhle já doufám, že aspoň tady tu debilní pozitivní energii jako přijímáte vy, kdo jste u rádia, jo? Tak dobré ránko z Hit Rádia. A já bych chtěl říct, že mi se dneska v noci zdal strašný sen.
1: Jaký?
0: Mi se zdal strašný sen, jo. Já teda si pozoruju spánek hodinkama, mám tepovku kolem 50 úderů za minutu, normálně. A dneska ráno jsem se podíval po tom snu, 110, čověče.
1: To je velká změna.
0: 110 a já jsem se probudil a srdce mi dělalo.
2: Ukaž to ještě jednou. Jo, to je neskutečný, to byste museli vidět.
0: Normálně fakt. Spadnul jsem z letadle.
1: Normálně
0: se mi zdálo, že jsem spadnul v letadle, ale my jsme to přežili, teda nechápu jak, ale normálně jsme spadli.
1: A tak to většinou znamená pak v tom životě něco dobrýho.
0: No to nevím, já jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem...
1: Jako mrtvola, jo?
0: Jako mrtvola. Já už jsem se hodil do penálu normálně, ne? Nebo, tak. takže jako divoký sny, teda co vám?
1: Mně se dneska taky zdál sen, jako příjemnější, ale divnej. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na featu, což už je neproveditelný, ale byli společně v nahrávacím studiu, tak to bylo příjemný. No, já jsem si pak ráno k čištění zubů a malování pustila tyhle ty tři interprety po sobě a vlastně zajímavý mix.
0: Jsi bláho, a co Filip?
2: Mě podvedla přítelkyně.
1: A ten sen?
2: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
0: Tak Filip odešel.
1: A čeká nás minuta šampionů.
0: No tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jestli se vám dneska v noci na dnešek něco zdálo a co, jo, zkraťte to, je to ideálně co nejkratší, stihneme přečíst co nejvíc zpráv a těšíme se na to.
1: Jak se jmenujete, odkud jste a co se vám zdálo?
0: 777 937 777. Last Good Night na Hit Radio, hezké ráno.

0: čtvrt na sedm. Posloucháte čtvrteční Hitrádio, tohle je snídaní šampionů. A za malou chvíli začíná minuta šampionů. My jsme tady probírali, co se nám v noci na dnešek zdálo, že to byly teda hrozný kraveny. Já spal v letadle, nebo s letadlem, Jasmin byla v nahrávacím studiu.
1: S Evou Farnou, Věrou Špinárovou a Vojtou Dykem.
0: A Filipa, budeme to opakovat, podvedla holka.
2: Přesně tak.
0: Přesně tak. Tak co se zdálo vám, minuta šampionů startuje právě teď.
1: Evča a Frýdek Místek, sny se jí zásadně nezdají.
0: Martina Praha, zdálo se jí, že přišla do práce v pyžamu.
1: Monika Brno ve snu před katedrou vysvětlovala pokyny policisty při řízení křižovatky.
0: Martin Hradec Králové jel s traktorem, předjížděl ho autobus, vytlačil ho ze silnice a naboural do autobusové zastávky.
1: Daniela Praha, zdají se jí sny každou noc a jsou to prý totální kraviny a chaos.
0: Alena Příbram, zdálo se jí, že jí manžel oznámil, že čeká dítě. Ráno se mu radši vyhýbala.
1: Simona Praha, zdálo se jí, že si vzala za manžela svého šéfa.
0: Aha, Pavel Zlín, zdálo se mu, že vyhrál Superstar a to neumím zpívat.
1: David České Budějovice prej byl zpátky ve škole a psal maturitu. Mm-hmm.
0: Roman Zlín, sny si nikdy nepamatuje, ale dneska se probudil se smíchem a neví proč.
1: Roman z hlavy se probudil jako žena ve snu.
0: Květa Děčín, zítra odlétá na dovolenou, zdálo se jí, že jí uletělo letadlo.
1: Nemilé. Mm-hmm. Musím se nadechnout. A to je stejně, veď, ty sny, jakože jaký fakt kraviny se nám dokážou zdát.
0: Já teda nevím, jestli to máte taky, ale já se často vracím na jedno stejné místo.
1: Jo, to jsme říkal.
0: A já bych to místo i namaloval, čověče. Hmm. Jako opravdu ten dům, jak to tam vypadá, jak vypadá to okolí a nevím, co to může znamenat.
1: A to by mě děsilo, tyjo. To jsem ráda, že se mi nezdá, klepu tady.
0: No, mě jako napadlo jednou, že bych mohl projet Google Maps jako Street View, ale asi by

0: 6 hodin, 20 minut, tohle je Hit Radio, Eva Farná a Miraj. Atomový hodiny máme. Teďka máme nově i jaderný hodiny. Prosím pěkně, ve Vídni a Pekingu vznikly první funkční jaderný hodiny založený na Thoriu 229. Což je vlastně úplně nepodstatná informace, ale co je na tom zajímavé, takže lidstvo dokáže postavit hodiny, které se za desítky milionů let seknou asi o jednu sekundu. Absolutně přesný měření času. Takže atomový máme, jaderný, je to nějak prostě vymakanější.
1: Jako pokus vlastně dobrý, vynález super, ale myslím si, že jsou mezi námi tací, kterým je to stejně jedno a budou chodit stále pozdě.
0: No, to je pravda. Takže jestli vy jste měli s někým schůzku ve 6:45 teďka ráno a už tam skoro 6 minut čumákujete, tak on přijde. Přijde pravděpodobně, asi ty nemá teda atomový ani jaderní hodiny, ale já si říkám, že to je vlastně úplná hloupost, jako vymýšlet tady nějaký nový jako jaderní hodiny. Vždyť hodiny se přece vždycky nastavovaly podle teletextu, ne? Dali jste to taky, ne?
1: Jo.
0: A vždycky tu sekundovku si zastavila přesně jako na celý a čekala, až tam na tom teletextu na televizi to tam padne a pak jsi říkala, hele, já mám hodiny nastavený podle teletextu, takže jako atom, jádro. Za chvíli Pink, Trustfall, taky si vyříš House Mafia a aktuální doprava. Hezký ránko.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Tak, a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zákon.

0: kapliček a zvládnou všechny moje nehody.
1: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
2: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
3: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salko při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných PET lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu PET lahve vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
11: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, pokud dnes ráno jedete po dálnici D5 ve směru od Rozvadova na Plzeň, dávejte si velký pozor kolem kilometru 86,5. Kvůli špatnému povrchu je tam zúžená vozovka a neprůjezdný je tam dočasně pravý jízdní pruh.
15: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
16: Hit Radio FM+.

0: vyletělo do vašeho playlistu přímo ze Švédska Swedish House Mafia, John Martin, 6.33 na Hitrádiu. Hezký ráno a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Američan John Merriman se pustil do boje s černými skládkami. Nejvíc ho prý rozčilují staré pneumatiky, které lidé vyhazují v přírodě. Za roky uklízení tady od roku 2008 jich nazbíral už více než 15 tisíc. S nadsázkou říká, že zatímco ostatní je za cvičení v posilovnách platí, on to má zadarmo. Velmi nebezpečnou podívanou předvedla 50-letá Francouzka na německé dálnici. Zastavila automobil přímo mezi jízdními pruhy a vystoupila ven. Za plného provozu pak začala tančit. Zatímco kolem ní projížděla auta, naštěstí se nikomu nic nestalo. Americká učitelka chtěla při placení nechat prodavači $5 jako dýčko. Kvůli špatně viditelnému displeji ale zadala místo toho $5000. Prodavač si částku nechal strhnout a žena pak musela měsíce bojovat s bankou o vrácení peněz. Tak nakonec jí prý banka slíbila vrátit celou částku s úroky. Jestli se tak už stalo, tam nepíšou.
0: Jasně, špatně čitelný displej, jo. Chápu, chápu. Já teda nevím, jak vy, ale já to mám s lidma tak, že když platím bez kontaktně, jakoby s vírou a vůči lidem, tak já se vždycky dvakrát, třikrát podívám, co tam je za částku.
3: Jo, tak to já vůbec právě, já nekecej. To absolutně neověřuju a slepě důvěřuju.
0: Tak tebe bych rád přivítal v mém kšeftě teda. Můžeš pípat klidně celý den. Pojďme na srdcovku, Depeche Mode, Walking in my shoes, a připomínáme, že Jirka Pelnář vám hraje srdcovky taky mezi 12. a 13. 5 a jednu z nich vybíráte vy. Tak jdem na to, šampioni, hezký ráno.

0: Dál.
1: Tohle je Leony, 6 hodin 41 minut.
0: Říká se, že protiklady se přitahují, ale podle vědců to možná platí jenom do chvíle, než spolu sednete například do auta a začnete vybírat hudbu. Jo, tam to neplatí, protože údajně páry, který mají podobný hudební vkus, tak můžou mít mnohem pevnější vztah.
1: A to si myslím, že sedí teda. To si myslím, že sedí. Jak to máte vy, kdo nás posloucháte s partnerem, posloucháte stejnou muziku? Co vy tady ve studiu?
0: No, my to tak máme. Máme jako stejný nebo podobný hudební vkus a styl, ale třeba můj Kuba mě naučil poslouchat víc tvrdší věci, trošku jako metalu a tak, a vlastně se mi to začalo líbit, ale jinak my jsme oba taková všeho chuť.
2: Já jsem musel přítelkyně trochu předělat, když jsme se poznali před 9 lety. Ona totiž, vy jste to zase pochopili jinak, s váma se nedá bavit.
0: Ale
2: já to dopovím, jo, nebudu na vás reagovat. Dělala ve skate shopu a tam hrála taková specifická hudba, že jo,
1: Macmillera,
2: tak ve skate shopu.
1: Jo, ve skate shopu.
2: Jo. Vůbec vlastně nevím, jak jsme se seznámili, já na skateu nejezdil nikdy, no to je jedno teď, jo. Takže poslouchala takový ty Millery, že jo, a tohle to no, tam hrálo, jo. Takže jsem to předělal trošku, ten styl, a posloucháme většinou takový devadesátky v autě, RMBčko starý máme rádi, takže takhle, jestli to má ráda, nevím, já to pustím a nic nenamítá, nebo samozřejmě taky Rytmuse, Bangoro, jedeme taky.
0: No jasně.
2: To mám rád.
0: A co Michal?
1: Michale, tak u nás jede člověče house, deep house, afro house, osmdesátky hodně a Coldplay teda.
2: Jo, tak ty nesklamou nikdy.
1: Tak tohle máme společnýho, no. Hele, a takhle, otázka, jaký interpret by pro vás třeba na prvním rande znamenal konec? Jako dovedli si představit, představ si, že se s Kubou vidíte poprvý, jo. Tak co kdyby ti pustil v autě, tak co by si řekla, že tohle ne?
0: Ty krása.
1: Ale já bych jako nerozdechal Michala Davida nebo třeba Maxim Turbulence. To bych jako fakt nedal. Co vy?
0: Počkej, mašinka ti vadí, jo.
1: Strašně.
2: Hele, já asi musím říct, jako mladý nás tolik asi neposlouchají, ale já třeba kdyby pustili Viktora Šína, tak bych
0: odkázal. Ježíš, tak na Viktora mi nesahej.
1: Počkej, jak ne. Mladý? Myslíš si, že nás neposlouchají lidi, kterým je 35?
2: Já myslím takový ty 20-letý, víš jak, Michale.
0: Počkej, jako jestli se bavíme o reperech, tak Viktor je jeden z těch, jakoby, co si myslím, že ho můžou mít rádi i fakt starý lidi, protože je dobrý.
1: Tak pojďme si zahrát něco pro nás, pro dinosaury, Verona, Hey Boy, taky DJO, End of Beginning za malou chvíli a samozřejmě i aktuální dopravajský ráno.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus.

0: pozvánka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dnes čeká řidiče v Sokolově. Opatrně v ulici Jednoty, která je neprůjezdná a bude až do dnešního večera. No a pozor taky v Plzni Bolevci, kde se dál pracuje na Plaském. Omezení proto čeká v úrovni Třemošenského rybníka.
10: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle nás moc baví, snad i vás. DJO End of Beginning, Hit Radio 6.54, dobré ráno. Teďka něco, co se nebude dobře poslouchat vám, kdo taky nemáte rád pavouky. Tak Česko má dva nové druhy pavouků, respektive dva druhy, které tady vědci poprvé potvrdili. Na jižní Moravě to našli.
1: Jaký?
0: Vzácnou skákavku a snovačku. Jo. Takhle, ono je vlastně úplně jedno, jak to vypadá, je to prostě pavouk. A já si říkám, jak je možný, že se dospělý člověk, jo, považujete se za dospělý asi, že jo?
2: Já moc ne teda, ale
0: dobře,
2: jo.
0: Tak jak je Jasmin možný, jo, že my dospělí se teda jako nebojíme, já nevím, třeba porodu a že se nebojíš hypotéky a tady těch věcí, ale že se bojíš takový malý potvory, která je velká jak nehet, jako jo.
1: Jako je to zarážející, takhle, u nás doma to vadí spíš mýmu Kubovi pavouci. Já třeba nezvládám hady, ale pavouk mi taky vadí, ale říkám si jako, že třeba v Americe mají strašně moc hubících firem na všechno možný, na šváby, ty zavoláš, že máš doma švába, oni přijedou, proč tohle není s pavoukama
0: jako
1: tady?
0: Jako krotitelé švábů teda.
1: No.
0: No, že by vlastně tady mohli být krotitelé pavouku, no já si taky říkám, no, protože, a kde je u vás ten největší zbabilec doma? Já se k tomu přiznávám, já se bojím pavouku teda.
1: No u nás taky ten Kuba a mně přijde, že většinou ten chlap se bojí víc pavouku, je to u vás taky tak?
2: Hele, já bych mohl klidně dělat toho krotitele, já se pavouku nebojím vůbec. Pravda, že jsem teda nikdy naživo neviděl třeba tarantule, jo, že bych, ale ty český pavoučci malý, vemu do kapesníčku, dám za plot, hodím z okna.
1: Malý, co taková Johana s dlouhejma nohama.
0: Johana, tak jo, se Johanou jsem v pohodě.
2: Johanu tu mám rád taky.
0: Jo. Ona je taková, víš, ona má přesně
1: hubený nožičky,
0: co chytí, ty když jí čapneš za tu hnátu, tak ji můžeš vyhodit.
2: Je to dolňák prostě, klasický.
0: Hele, já teda jako chápu, pojďme si říct, jako já chápu, že pavouci jsou důležitý pro ekosystém, jo, ale říkám si, jako jestli musí být jako součástí mého obyváku, nechápu.

Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: za výhru pořídíte, bude jen na vás. Tak poslouchejte dopolední vysílání Hit Rádia FM Plus a zahrajte si s námi o nákupy zadarmo.
1: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
2: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte vonavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Krásné ráno, je 7 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Mladí Češi podle průzkumu často potřebují k pořízení vlastního bydlení pomoc rodičů. 89% rodičů si myslí, že bez finanční podpory rodiny mnoho mladých na vlastní nemovitost nedosáhne. Třetina rodičů svým dětem s bydlením pomáhala a dalších 35% očekává, že tak bude muset učinit v budoucnu. Rodiče přitom nepomáhají jen penězi, ale například také ručením, vlastním domem nebo bytem. Letecká linka mezi Amsterdamem a Barcelonou je tou nejvíce stresující v Evropě. Nelichotivé prvenství získala ve studiu portálu Air Advisor, v níž se zohledňovaly faktory, jako jsou zpoždění a rušení letů, doba ve vzduchu nebo povětrnostní podmínky. Naopak roli nehrála bezpečnost provozu. Ve vrchní desítce se objevují také spoje mezi Lisabonem a Madeirou, či Londýnem, Heathrow a Frankfurtem. A pojďme také na sport. Hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do playoff. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2, David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Na výhře východočechů se gólem a asistencí podíleli Vladimír Sobotka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V karlovarských Rybářích co nevidět odstartuje stavba prvních objektů čtvrti Nové centrum. Začít by měla už příští měsíc a v první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru postavit domy s asi 70 byty. V dalších etapách by mohlo vzniknout až okolo 200 bytů, a to jak v obytných, tak rodinných domech. A nechybí ani dnešní předpověď počasí. Zpočátku u nás na západě Čech bude ještě polojasno, postupně pak oblačno nebo zataženo s teplotami mezi 17 a 20 stupni. Dorazit má taky déšť nebo občasné přehánky.
8: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Ahoj, dobrý ránko.
10: Krásný čtvrtek vám všem.
11: Snídaně šampionů.
6: Tady ve studiu se děje taková zajímavá věc a nevíte o tom ani vy dva, kdo tady sedíte naproti mě. No. Je to takový to, on to udělá někdo druhý, on to vymění někdo jiný, třeba, nevím, toaleťák, jo, že to nechceš vyměnit. Tak já tady mám myš, která už týden bliká, že chce vyměnit baterku a pořád se k tomu nikdo neměl. A taky si říkám, že
12: sám.
6: Doufám, že to nevyjde na mě, no. Takže znáte ten pocit,
10: Známe ten pocit.
6: No tak já to jdu asi vyměnit. Já jdu vyměnit baterku, vy si užijte hudbu. Fergie, a little party never killed nobody, tím startuje další hodina, hezký ráno.
9: M plus. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
10: Hi.

0: 7 minut po 7 ladíte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ránko.
1: Já se vám chci k něčemu přiznat, ale bude to výměnný obchod, jo, protože vaše příběhy chci taky. Můj Kuba je na své poutní cestě stále, v neděli už se mi vrací naštěstí a já si tak doma rozjímám, smutním, koukám se na romantický komedie.
0: Smutníš, jo? Hele, Kuba vytáh paty z baráku a ty koncert, akce, bar, jo, takhle nějak to vypadá.
1: Tak potřebuju, no nechci být sama doma, ale to bylo minulý týden, teďka už smutním. Každopádně jsem koukala včera na film, kde žena ráno vstala, probudila se vedle muže, šla se nalíčit a pak si lehla zpátky. A já si normálně vybavila samu sebe na začátku vztahu, ne že bych se takhle líčila, ale já když jsem se vedle Kuby probrala, on spal ještě dlouho, tak jsem si učesala vlasy, že jsem vstala, šla jsem do koupelny, učesala si vlasy, omyla obličej, dala si krémík a pak jsem se vrátila do postele a byla taková jako vyfrešovaná.
0: Jako připravená.
1: Jo?
0: No? Jako připravená. No to je hezký, a pak to skončilo teda, chápu.
1: Ne, tak dělali jste taky něco takového na začátku vztahu? Nepředpokládám, že vy jste si dva tady šli krémíčkovat obličej, ale něco, co jste dělali a pak už jste to přestali dělat.
0: Já nevím, no, tak mě nějak ty věci jako zůstaly, tak já si mají čistím zuby, já se jako umeju takhle jednou denně. Asi jako to drží, no, ale jako chápu, kam tě míříš, protože ty první 3 měsíce vztahu jsou taková zkušební verze člověka a pak ta plná verze zase odemkne za nějakou dobu, že zjistíš, jaký ten člověk opravdu je, ale já nevím, tak my asi v klidu, co u Filipu?
2: Já jsem nechodil ty první měsíce doma v takovým tom domácím, víš, jako jo. Mám tady takový ty starý šortky, starý
1: kvádru
2: triko,
1: prostě.
2: Víš, aby jako, když se pokecám, tak mi to nevadí, tak jsem vlastně jako nosil pořád jenom hezký hadry doma. A teď vlastně, už ne, no, teď už ne.
0: To jsem připomněl s tím oblečením a Jasmin mi to potvrdí, víš, že občas jsem přišel, měl jsem díru pod paží v triku.
1: Ještě, no že už se to neděje.
0: To bych si samozřejmě na začátku vztahu nevzal, jo, a pak vždycky a ruce za hlavou a vždycky, ty tam máš tady zase díru, čověče, tak to jsem vyhodil ty trička už.
1: Teda. Ach jo, no tak máte vy něco takového, co jste dělali na začátku vztahu, nebo váš partner, klidně nám ho jako práskněte.
0: No prostě, co jste dělali ten první, já nevím, 3 měsíce, půl roku ve vztahu, aby partner nepoznal, jaký doopravdy jste. Tak to nás zajímá, to nás moc zajímá.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi i za nějaký kratší hlasovky.
0: Nebo nám to sem pěkněte SMS-kou, my k vám posíláme další hity Činasky, Láska a Data, taky tohle Shabuzi, a Bar Song, to vás zabaví 7 hodin 9 minut, hezké ráno. Papi.

0: Čtvrt na osm přesně, Činařské láska a data. Posloucháte Hit Radio, tohle nám jde vlastně docela na ruku, protože o lásce se bavíme. Řešili jsme to, že na začátku vztahu se nějakou dobu snažíme, aby partner nepoznal, jací doopravdy jsme. Trvá to tak 3 až 6 měsíců. No, ptali jsme se vás, co jste dělali na začátku vztahu a teď už ne.
1: Tak máme tady zprávu třeba od Dagmar. Je mi téměř 72. Dodnes chodím doma v šatech, jemně nalíčená. Manžel dlouhé kalhoty a košily a již vyměnil nedávno za tričko. Jsme spolu 45 let.
0: Tak možná to je ten recept na dlouhodobé manželství. Hmm. Dobré ránko, já jsem před partnerkou neprděl a držel to, teď už to nedržím a prdím, co zade kráčí. Mějte se, Míra. Takhle, my z toho nechceme dělat nechuťárnu, ale těhle zpráv přišlo jako většina od vás.
1: Odhalili jste nám, jaký jste čuňata, fakt těch zpráv bylo strašně moc, takže jsme se dohodli, že tyhle číst nebudeme.
0: No, čuňata, jak se to vezme, že?
1: Tak další zpráva. Já než jsem k sobě poprvé vzal přítelkyni, tak jsem normálně si vzal 2 dny celé na volno a celé je prouklízel.
0: Tak počkej. Tak to mě připomněla zpráva tadle. Na začátku vztahu.
2: No.
0: Hele, vyklizená myčka. Vytřeno. Jo, navařeno. Míša vařil. To jste se mohl přetrhnout. Hele, kotrmelce, kolotoči, všechno. A vydrželo to chvíli.
1: A že vám to nezůstane, já to nechápu.
0: Přiznávám se. No, protože, já nevím, no, ale já až kotrmelce, psí kusy na začátku.
1: Ach jo. Ivča píše, dobré ráno, tak já teda, co jsem maximálně dělala, byla ranní káva do postele, ale jinak jsem byla vždy svá, ať ví, do čeho jde. Hold každé ráno rozcuchaná a slina u pusy, Ivča. A to je fakt, že, jak jsem říkala, že já jsem se třeba ráno učesala prostě první třeba měsíc, dva, nebo nevím. Tak teďka vlastně má Kuba plnou galerii mých fotek, kde spím. Jo, on tam nemá, někdo si posílá nějaký jako nudes, jak se tomu říká. Ne, mě má vyfocenou, jak já tam prostě chrápu s otevřenou pusou.
0: Mě prostě mrzí, že se přestala česat, ty jsem do rádia. Trošku.
1: Já ti připomenu, jak jsi mi ráno říkal, že mi to sluší.
0: Pojďme na hlasovku od Hanky.
3: Ahoj, tady Hanka.

0: Lady Gaga, Abracadabra, tohle je Hitrádio v 7.21. Krásné ránko, další skvělá muzika za moment. Ace of Base, tohle je za mě jedna z definice devadesátek. Taky Alex Warren, no a už se blíží i rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, tak zůstaňte s námi.
1: Se svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám.

0: Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Z. Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
2: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. U Karlových Varů dál zůstává neprůjezdná Mariánsko-Lázeňská silnice. Je u přehrady Březová, kde se proto jezdí objížďkou. No a pozor si dávejte taky na Tachovsku v Bezdružicích. Pracuje se v Plzeňské ulici, kde je částečná uzavírka.
4: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
5: Hit Radio FM+.

0: Nejnovější Alex Warren, Fever Dream 7.32. Posloucháte čtvrteční Hitrádio, snídaní šampionů, dobré ráno. Pojďme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Australský surfař zažil pořádný šok, když na něj zaútočil zhruba pětimetrový žralok. Predátor se zakousil přímo do jeho surfovacího prkna. Muž měl obrovské štěstí, protože žralok mu doslova ukousl prkno pod nohama. Surfař vyvázel bez vážného zranění. Pár milovníků adrenalinu se rozhodl pro netradiční životní krok a uspořádal si svatební obřad během seskoku padákem z letadla. Oddávající hovořil k novomanželům přes vysílačky připevněné v přilbách a prstýnky si navlékli až po úspěšném přistání na louce.
0: Berete si zde přítomnou?
2: Ano. No a bizarní zásah si vyžádala záchrana mladíka, který se v nočních hodinách pokusil vloupat do opuštěné chaty. Místo dveří zvolil komínovou cestu, kde uvízel hlavou dolů a musel strávit několik hodin v mrazu, než jeho volání o pomoc uslyšel náhodný kolemjdoucí.
0: No to je hlupák, děti, co vy do nás posloucháte? To je hloupý pán.
2: A ještě hlavou dolů.
3: No, na ale Santa Clausu, na Santa Clausu.
0: No ne, Ježíška, ale už malý dítě ví, že komínem se dárky nosí. No. Tenhle pán chtěl komínem odnášet, ne? To je trumbera. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka.
3: Pište, chci soutěžit na 777 937 777 a my jednoho z vás vyberáme.

0: čtvrteční Hit Radio. 7.37, hezký ránko, pojďme soutěžit. Rychlá pětka. V rychlé pětce máte celý tento týden možnost vyhrát poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Více jak 3000 titulů určitě si každý vybere.
1: Soutěžit dneska bude Vlaďka. Vlaďko, krásný dobrý ráno.
2: Krásný ráno, ahoj.
0: Dobré ránko do Křenovic. Křenovice, není to u Hrušek někde, u Brna?
2: Ale ne, ono jich je víc, ale tam jsou taky jedny. My jsme v Jižních Čechách.
0: Jiži, takže do Jižních Čech zdravíme. Ty jsi říkala, že vedeš děti do školky 3 až 4 roky, už jsou odvedený, anebo teďka je to v procesu?
2: Nejsou, ty jsou tady se mnou, to bychom asi nestihli za těch 40 vteřin.
1: Tak budete hádat spolu aspoň.
0: Tak pojďme na to.
2: Tak.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 druhy ovoce, které rostou na stromě.
2: Jabko, hruška a banán.
0: Třeba.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik nohou mají dohromady 2 pavouci?
2: 2 pavouci? 16?
1: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje naše česká státní hymna?
2: Mm-hmm. Kde domov můj?
3: Mm-hmm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Vlaďko, budeš vědět, jak se jmenuje žlutá rodina z amerického animovaného seriálu?
2: Simpsonovi.
0: Jasná věc.
1: No a poslední, 5. otázka. Kolik minut má 1/4 hodiny?
2: 15.
0: Yeah.
1: Je to tam!
0: Takže voucher v hodnotě 2000 korun na nákup na Audiotéka, ten je tvůj, gratulujeme.
2: Děkuji moc.
0: Není zač. Zdravíme do Jižních Čech a už můžeš odvést
1: ratolesti
0: do školky.
2: Jo, jdeme na to. Díky moc. Krásně, nachle.
0: Krásný den. Ahoj. Tak poslední voucher na Audiotéku budeme pro vás mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Za malou chvíli 7:45, posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je Anastasia. Dobré ránko.
1: Dámy, jestli máte pocit, že vám ujel vlak, tak vám chci říct, že nikdy není pozdě na nic, třeba ani na rodinu, protože na nás vyskočil článek, kdy se stoletá želva stala vůbec poprvý maminkou a rovnou má 16 malých želviček, partnerovi je taky přes 100 let, takže holky žádný stres, ale k čemu se chci dostat? Včera jsme tohle téma řešili večer s Michalem a on říká, a tak to je v pohodě, tak želvy se dožívají tak 500 let, ne?
0: No a ne.
1: Tak prosím tě, zpátky do školy, opáčko, jsem si tady připravila pro tebe.
0: No tak ty porovnáváš želvy a lidi, tak ne, to je tak docela neporovnatelná věc. Ne?
1: Vodní želvy 20 až 40.
0: Od koho?
1: Vodní želvy 20 až 40, suchozemské 50 až 100 a obří želvy běžně přes 100 let, výjimečně 150 až 200, ale 500 let, Míšo, opravdu ne.
0: Tak to má ta mamka želva za pár, ne?
1: Hezký vstup, milej, a pak je tady Michal.
0: Já vím, co jsi chtěla říct, že samozřejmě nikdy není pozdě začít. Tak pokud se rozmýšlíte, že třeba chcete začít, já nevím, cvičit nebo posilovat nebo něco takového, proč se bavím o věcech, které bych chtěl dělat já? Dělám. Tak nikdy není pozdě. Za malou chvíli Imagine Dragons, taky Kamarád a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
11: to má podařit. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Tak, a jdeme spinkat.
14: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
13: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
15: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Auto Kalný Klatovy.
16: Kupte si PG okno pro radost. PG okno, tepla, ticha, bude dost.
17: PG okno Třemošná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková a proto kupte si je. PG okno.cz.
18: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
19: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
18: Tak to zní jako sen.
19: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
20: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
21: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
22: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
21: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
23: Vstupenky na dětiraje.cz.
22: Bude vejdán.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu taky dnes ráno čeká na výjezdu z Plzně směrem na Starý Plzenec. Projíždějte tam s opatrností. No a pozor si, dávejte taky v Karlových Varech Bohaticích přímo na hlavním tahu, kde probíhá údržba mostu a je tam zúžená vozovka.
24: Mami, proč máme všechno od konceptu?
25: To jen se zeptej, tatínka.
26: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
28: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Imagine Dragons 7:53 na Hit Radio.
1: Včera jsme tady s Markem Ztraceným představovali jeho velký návrat domů na Šumavu. 7 koncertů v Železné Rudě, krásná příroda, taková komornější atmosféra, romantika. No a včera v 6 večer začal předprodej a v 7 už normálně nebylo co prodávat.
0: No všechny lístky zmizely během pár minut, tak my moc gratulujeme. Já si myslím, že Marek už si nemůže v klidu zajít na Šumavě ani na houby, protože mu tam místo hříbku rostou fanoušci. No a protože nás zajímá, jestli už to Marek vůbec rozdýchal, tak jsme mu rovnou zavolali. Marku, dobré ráno. Ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ránko. Jaké máš ráno?
2: No tak za prvý vás slyším, tak samozřejmě skvělý. A za druhý jsem se probudil s tou ohromnou radostí. Potom včerejšku se prodávali ty lístky a já jsem doufal tajně, že bude zájem o tyhle koncerty, ale nikoho nenapadlo, že bude ve frontě stát 30 000 faroušků a že to bude takhle rychlý. Takže chci za takhle využít situace a poděkovat všem, kteří měli chuť se vrazit na Šumavu, pozdravit ty, kteří tam se mnou opravdu nakonec budou a vždycky ulovili a zároveň se trošku omluvit. Jsou věci, které občas neovlivníme, ale pravda je taková, že to, tam trošku provázely problémy ta prodej. Byl tam takovej tlak a takovej nával, že to bylo trochu divoký, takže já chci říct těm fanouškům, ať nejsou smutný, snažím se vymyslet nějaké řešení i pro ty, co se tam nedostali. Každopádně hlavní informace je, jsem nadšený a mám hezký ráno.
0: To je skvělý. No a co jsi dělal ve chvíli, kdy ses dozvěděl, že je vyprodáno?
2: No tak zvedal telefony a odpovídal na otázky mých kamarádů, sousedů a místních, jestli bych pro ně neměl nějaký lístky přece jenom.
1: Tak co máš vlastně připravený pro ty, na který se teda nedostalo? Máš pro ně nějakou dobrou zprávu? Uvidí tě v létě třeba i někde jinde?
2: No tak je pravda, že my budeme vystupovat na Šumově, to je číslo jedna v našich hlavách, ale podepsali jsme i pár festivalů, které jsme si vybrali a je to tak, že já jsem na festivalech nehrál spousty let a tak jsme si říkali, že kromě toho, že si zahrajeme takhle speciálně na nádherném místě, tak samozřejmě vymyslíme něco pro fanoušky, který prostě nás mají rádi hlasitý a divoký, takže časem se objeví určitě moje jméno na nějakých festivalech, na to se taky těším. Ale jinak jsem celý večer přemýšlel nad tím, jak to bude vypadat na Šumavě, kreslil jsem si pódium, měl jsem takový nápad, jak to fanoušku tam mohl jako připravit a otravoval jsem svoji manažerku a říkal jsem jí, potřeba bych tohleto mohla, měli bychom pracovat už na tomhle, takže nikdo se mě nemohl zbavit celou noc.
0: A schválně, Marku, kdybys měl spočítat na prstech všech tvých končetin, kolik lidí ti očerejčka napsalo, jestli bys ještě někde nevyštrachal dva, tři lísky, kolik těch zpráv bylo?
2: To bych se musel narodit v Černobylu a mít spoustu rukou.
0: Je nám to jasný. Takže, co teďka doporučíme, sledovat sociální sítě Marka Ztraceného. Marek třeba něco speciálního nachystá, jak bylo řečeno. Je tak?
2: Je to přesně tak a brzy se ozvu svým fanouškům a své ztracené rodině.
1: Ještě jednou ti moc gratulujeme k tomuhle velkému úspěchu a těšíme se na léto teda.
2: Děkuju moc a pro vás samozřejmě mám připravený speciální lístky.
0: Děkujeme. Tak Marku, a my tě teda na oblátku zahrajeme. Už to tam jde.
2: Jo, to je dobrý díl.
0: Vlastní svět. Tak Marku, děkujeme za hovor, měj se krásně, hezké ráno, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Marek Ztracený, Vlastní svět na Hit Radio.

0: si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné ráno, minuta po osmé a další zprávy, vítejte u nich. Úřad Evropského veřejného žalobce v Ostravě obžaloval 4 lidi kvůli jednomu z největších podvodů z DPH v historii Česka. Do rozsáhlých machinací s elektronikou byly zapleteny i české firmy a celková škoda přesahuje 4,8 miliardy korun. Vyšetřování pod krycím názvem Záblesk odhalilo propracované sítě fiktivních společností. U dalších 4 podezřelých navíc žalobci navrhli schválení dohod o vině a trestu. Polsko pořizuje nejrozsáhlejší protidronovou obranu v Evropě. Nový hluboce vrstvený systém SANA bude chránit i polské baterie Patriot. Česká armáda v současné době intenzivně zvažuje, jak s ochranou proti dronům postoupit dál. Polský systém je zatím jedním z horkých kandidátů. A pojďme také na led. Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Vítězství Jets zařídil dvougólový Kyle Connor. Brankář Lukáš Dostal inkasoval od hokejistu Edmontonu 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks prohráli s Oilers 2-5. Ke svému poslednímu úvodnímu domácímu utkání sezony v kariéře nastoupil historicky nejlepší střelec NHL Alex Ovečkin. Ruský útočník sice nebodoval, i tak měl víc důvodů k radosti než jeho odvěký rival z Pittsburghu Sidney Crosby. Washington totiž i díky tříborovému příspěvku Toma Wilsona zvítězil 5-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V Plzeňském kraji se budou řešit větrníky. Společně s komunálními a senátními volbami ve třech obcích proběhnou také místní referenda týkající se právě jejich výstavby. Soukromí investoři s větrníky počítají například poblíž obcí Kralovice a Kožlany na severním Plzeňsku a také u Měčína na Klatovsku. A ještě se podíváme taky na to, jak vypadá předpověď počasí. Na čtvrtek nám pro západní Čechy slibuje zpočátku ještě polojasno. Postupně pak spíš oblačno nebo zataženo a počítat musíme taky s přeháňkami. Teploty se usadí mezi 17 a 20 stupni Celsia.
8: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
9: Dobré ráno, šampione!
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné. Nádhera.
12: Snídaně šampionů.
13: Krásné ráno.
6: Krásné ránko.
13: Za chviličku budeme řešit jednu velkou záhadu. A to, jak vlastně poznáte, že už s někým chodíte, jo? Jestli si to musíte říct na rovinu, nebo se jednoho dne probudíte, zjistíte, že jste spolu. A hlavně, co když si to myslí jenom jeden z vás? Tak o tom za chviličku.
6: Já radši pustíme zase jenom písničky.
13: Pojď na to, no. It's my
6: Bon Jovi. It's my life. Pořádný kytary, tímhle začíná další hodina snídaně šampionů, tak krásné ránko.

0: My life. Bon Jovi, 808, Hit Radio.
1: Psala jsem si včera s kamarádem, se kterým jsem se neviděla 100 let a zajímalo mě něco novýho v jeho životě, tak si nějakou dobu píšem a on pak z ničeho nic píše, jo a asi mám holku a já nejdřív jakože cože, gratuluju a pak mi to dojde a říkám, počkej, jak jako asi a tady koukám na náš chat a on píše, ještě jsme si to neřekli, říkám, děláš si ze mě srandu, je ti 30, ne 15 a on, no tak měli bychom si to říct nahlas, říkám, tak to snad není možný tohleto, jakože opravdu si někdo mimo věk cca 13 až 15 let říká, jestli jsou spolu oficiálně ve vztahu?
2: Tak já si myslím, že ono to tak nějak jako vyplyne ze situace. Já teda když vzpomenu, protože jsem starší ročník, tak dřív za starých časů to bylo tak, že když už s někým spíš, tak s ním i chodíš, jo. A dneska to jsou teda za mě dvě rozdílné věci. Že to je jako samostatná jako jednotka.
1: Já jsem s mým Kubou cca 5 let a nikdy jsme si teda neřekli, že spolu chodíme, tak teďka nevím, jestli spolu teda chodíme, jestli spolu jenom nežijem a není to nějaký velký omyl.
2: Tím pádem teda čekáte až po svatbě, jo? Nebo jak to je? A co vy u Filipu? Řekli jste si to už, nebo?
3: Hele, my jsme to udělali jako tím puberťáckým způsobem. Už je to teda 8 let, ale normálně mi Markéta, moje přítelkyně, napsala na papírek, jako bylo to na půl ze srandy. Budeš se mnou chodit za kroužku? Já bylo tam ano, ne, takže spíš to bylo na půl ze srandy, ale já to teda poznal. Ale trvalo to měsíc a půl a neplatilo tady taky to, že jsme spolu spali a chodili jsme spolu. No.
2: Jste spolu teda 8 let, takže to bylo 8, ne, když ti to psala.
3: 12.
1: Tak to je pohoda. Nicméně teda, jak to je u vás v dnešní době? Kolik vám je a jestli v současné chvíli, kdybyste randili, tak jestli byste se na to toho člověka zeptali, nebo jak jste to měli ve vašem vztahu, protože já jsem opravdu nečekala, že mi od 30-letého kámoše přijde takováhle zpráva.
2: Jako možná je dobrý si to říct, protože někdy to třeba pozná, nebo možná, myslí si to jenom ta jedna polovina, mi se to takhle jednou stalo, jo? Já jsem takhle jednou kdysi dávno prostě měl něco s letuškou
1: a říkal jsem si,
2: že asi spolu budeme chodit, tak jsem začal přidávat nějaký fotky na Instagram spolu a ona si to úplně nemyslela, že teda spolu chodíme, no, takže, ale už to je strašně let zpátky a to jsem byl větší hlupák než teď.
3: Já se jí nedivím, ale moc
2: ani. Já taky ne.
3: Viděl ses v zrcadle?
2: No právě nikdy. Proto.
3: No tak vidíš.
1: Tak pojďme k vám domů, 777-937-777, dejte nám vědět vy, jak to máte a pošlete nám klidně hlasovku.
2: A budeme rádi i za klasický zprávy. Disturbed the Sound of Silence. 8 hodin 10 minut Hit Radio. Dobré ráno.

0: Dimila v Sia, 8:45, minuta k tomu. Tohle je Hit Radio.
1: Psala jsem si včera s kamarádem a on mi píše, jo a asi mám holku. Říkám, počkej, jak jako asi? A on, ještě jsme si to neřekli. Tenhle výrok mě v jeho asi 30 letech dost překvapil a tak jsme se ptali, jestli vy si to teda jako říkáte stále jako na základce, anebo ne?
0: Nás vlastně zajímalo, kdy se teda přesně z toho randění stává vztah? Po třetím rande, po první společné noci, nebo když vás třeba představí rodičům, tak to jsme zjišťovali u vás. Píše třeba Karolína, ahoj, my jsme s přítelem 9 let. Začínali jsme spolu ještě v době, kdy bylo in dát na Facebook zadaný, zadaná, protože co je na Facebooku, to se počítá. Takže jsme si neřekli, že spolu chodíme, ale co je na FB, je svatý, ne?
1: To je fakt, to byla doba, no. A vždycky, když jste se pohádali, tak se tam dali je v komplikovaném vztahu a takovýhle věci. To se taky dělo, to se
0: vlastně
1: tam dalo
0: bylo
1: změnit.
0: Taky, anebo to bylo to šťouchání?
2: Ano,
0: nebo něco,
2: to chtěl říct, že si mohl šťouchnout. Bylo tam třeba uživatelka Jasmin vás šťouchla. A teď, když si šťouchnul zpátky, tak to znamenalo, jako, že tam je
0: no,
2: že tam je meč, rozumíš?
0: No, že si chceš šťouchnout, no.
2: Taky, to,
0: další
2: to se dalo.
0: Zpráva od Markety.
1: Ahoj, také jsem nedávno položila otázku svému synovi, zda s tou slečnou již chodí, nebo jak to vlastně má. Odhalila jsem ho, protože měl na krku cucflek, o kterém evidentně nevěděl. Každou volnou chvíli tráví s ní, ale zatím spolu asi prý nechodí. Prý. Nějak tomu

0: 8. a po roce mám hnedka problém, protože jsem přece zapomněl na výročí.
1: No jo, takže já si myslím, že chlapi by se na to prostě ptát měli. Aby jsme se to ujasnili, jo, protože pak přesně, jako, a jsi zapomněl jsi na mě, nebo jako co, prostě mě nemáš rád, jo, nebo jako, pojďme na hlasovku od myšky. Pojďme na hlasovku od myšky. Aha, aha.
2: Ahoj, dobré ránko. Jo, tak to jsem asi teda tím párem taky nikdy s nikým nechodila, protože jsme si to nikdy s nikým neříkali. Ale potom jako se mi stalo teda u toho posledního, že teda byl naštvaný, že nevím, kdy máme měsíční výročí a kdy máme výročí vůbec a takhle. Takže jsem pak akorát dostala na dané. Ale bylo to, nebo je to pořád fajn.
1: Takže ano.
0: Měsíční výročí, takže... ty bláho.
1: To byl trošku cukroušek, ten kluk. Taky tady máme ještě hlasovku od Sandry.
3: Ahoj šampioni, my když jsme s manželem spolu začali chodit, to už je taky 10 let a plus dál, tak nám to musel říct kamarád. My jsme se ho každý zeptali, jestli jsme vlastně spolu nebo ne, protože to byla ta doba už, kdy člověk buď chodil nebo spal s tím dotyčným, takže to bylo docela vtipný, ale nakonec jsme spolu fakt dlouho a jsme svoji, takže nádhera.
1: Pěkný, a někdo nám taky volá, snídaní šampionů, dobré ráno, něco k tématu?
4: Krásné, dobré ráno, tady Luky.
0: Ahoj, ahoj Luky.
4: Čau, čau.
0: Tak co ty draku?
4: Ale dobrý, dobrý, mám se dobratý páteře, ale dobrý, poslouchám vám.
1: Je, no a co ty teda, říct si to, kdy začal vztah, nebo jak jsi to měl ty, jak to máš ty?
4: Hele, já to mám jako, tak nějak jako, že to vyplyne. Mm-hmm. Ale mám dost známých v Americe. Aha. A tam dokud si opravdu neřeknete, že to je jakoby vážný vztah, tak se ten druhý může stýkat i s jinýma lidma.
0: Oh, tak já jdu zavolat Kubovi, on je pryč, ale domů říct
1: Michale, po 5 letech,
0: že
1: spolu
0: chodíme.
4: A ještě jenom k tomu Facebooku, jo.
1: No.
4: Upozorňuju, že to bylo před týdnem.
1: To tě šťouchnu.
4: Na mě vyskočilo, uživatel blablabla vás šťouchnu. Říkám, to není možný, že se po letech vrátilo tohle stoje.
1: No to nám tady píše Luky i Miroslav, píše šťouchání je stále, takže evidentně Mirek, co nám tady napsal zprávu na WhatsAppu, teda šťouchání po... Ne, ale nešťouchtě Mirek.
4: Naštěstí ne, teda.
0: Luky, ne, tak děkujem za kol, měj se krásně.
1: Děkujeme.
4: Hezký
1: den.
0: Ahoj.
1: Čau, čau.
0: No takže šťouchání máme, v Americe si to musíte říct, jinak teda si můžete dělat, co chcete, to jsou věci.
1: No a my jsme vlastně taky ve vztahu. A ne my, a vy si dostate u rádia. Takhle, pokud jsme si to ještě neřekli, tak ano, ve vztahu jsme.
0: Chodíme
1: spolu. Protože máte na rádiu naladěné hit rádio. Za to díky Five and Queen, we will rock you. Hezké ránko, šampioni.

0: Tohle jsou Five and Queen. Na Hit Radio We Will Rock You. Za malou chvíli něco novějšího a něco z českého rybníka. Kdybyste viděli Jasmin, co začala dělat, ona má tady tu písničku a ráda to musíme prozradit.
1: No jo.
0: Já teda taky, mě moc baví. Eva Farná, Perpetuum Mobile, byla vlastně celkově ten nový album od Evičky. Jestli jste ho neslyšeli, samozřejmě v poslechu na streamovacích platformách. No a tahle část toho nového alba tady u nás ve vysílání za moment. Taky Shakira a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na Deck.cz.
10: Je, té Radko Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Nákupy v online shop CZ.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
16: www.onlineshop.cz.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
19: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
19: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
12: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Flashbanka.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor, v Plzni na Doubravce. V Masarykově ulici se srazila dvě osobní vozidla. Na místě už by teď měla být policie. A nehoda je taky v Domažlicích. Tam pozor na kruhovém objezdu v Kozinově ulici, kde jsou v sobě taky dva osobáky.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
3: Hit Radio FM+.

0: Geniální. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 8.33 a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Během vyklízení starého rodinného domu po prarodičích objevila mladá rodina v zapomenuté krabici sbírku vzácných prvorepublikových hokejových karet. Aukční síň později potvrdila, že jejich hodnota dosahuje stovek tisíc korun. Poněkud nečekaně štědrého muže řešili na podzim pražští strážníci. Na workoutovém hřišti v Podolí rozdával kolem jdoucím peníze. Celkem rozdal přibližně 120 tisíc korun a tvrdil, že peníze už nepotřebuje. Strážníci následně zjistili, že muž byl pod vlivem drog a hotovost pravděpodobně vůbec nepatřila jemu. Britská kočka Flossie oslavila 30. narozeniny. Kdyby byla člověkem, odpovídalo by to podle přepočtu zhruba 136 rokům. Flossie přitom během života přežila dokonce dva své majitele. Navzdory vysokému věku se podle chovatelů stále těšila poměrně dobrému zdraví.
3: Já si myslím, že to je sen každého člověka, co má nějaký domácí mazlíčky, aby s náma byl takhle dlouho. Já mít takhle dlouho pejska, tak jsem fakt šťastná.
4: Já se radši nebudu zapojovat do debaty a potom, když jsem si myslel, že želvy se dožívají 500 let. Kolik je ti let se dožije taková kočka maximálně?
2: No, já myslím, že průměr je 18, maximálně 20. Jo. My máme doma kočičku 17 letou.
3: Tak tohle je držák.
4: 30, to je hezký. A hezký bude i taky tohle, co bude v playlistu. Shakira, Hips, Don't Lie. Boky naležou, je to tak.

0: TikTok 8.41. Dobré ráno, šampioni z Hitrádia.
1: Ano, Keša zpívá TikTok. Já tady pro vás mám taky takovou tik-tak časovou informaci.
0: A je.
1: Protože vědci se zabývali ideální délkou milostného dovádění.
0: Ne.
1: A přišli s číslem. Opravdu máme počet...
0: Tak kolik?
1: Hodin nebo minut.
0: Kolik?
1: Co je ideální čas na milování? Tak... Co si tak jako představuješ ty, Michale? Že je ideální doba milování.
0: Takhle, jako jsou dvě věci, jo? Kolik si představuju a kolik je realita.
1: Tak co je prej pro tělo nejzdravější?
0: Já se nechám podat.
1: Já jsem byla velice překvapená. Je to pouze 13 minut.
0: Kolik?
1: 13 minut.
0: Tolik?
1: Ne, opravdu, protože podle některých odborníků delší doba pak už nemusí být příjemná. To podle mě byl nějaký odborník, který mu to úplně jako neklape a chtěl potěšit svoji manželku, že tak to mají všichni jako.
0: 13 minut ideální doba, jo. By bylo zajímavý vlastně to vyzkoušet, že bychom to zkusili dneska hromadně jako doma, vy samozřejmě, a na začátku akce spustit odpočet na 13 minut. A já si říkám, tyjo, co bych těch 12,5 minut dělal pak, tyjo.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
14: když se to má podařit.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
18: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
17: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
19: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
20: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
21: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
20: No nekecej.
21: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
22: Kaufland Card Extra. Obrovské
0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
22: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Chad Kruger a Josie Scott, hero, tohle je Hit Radio. Dobré ráno v 8.52. Představte si, že 30 let zakopáváte doma o jeden šutr, používáte ho jako zarážku na dveře a občas ho přesunete, když ho uklízíte. Jo? A pak vám někdo řekne, hele, ten kámen má hodnotu přes 2 miliony korun.
1: Prosím.
0: Tohle se opravdu stalo jednomu Američanovi, ukázalo se, že má doma vzácný meteorit a na své farmě ho používal jako zarážku do dveří.
1: Panebože.
0: Kámen. Obyčejný kámen.
1: Já na to tady teďka koukám, jako 10-kilový kámen, to mi řekni, jakoby za prvý, kdo si ho nechá doma. Když tě tam otravuje tak dlouho, že ho prostě nevyhodíš a najdeš využití, to se mi zase líbí. No.
0: Já si dovedu úplně představit, jak mu jeho žena říkala, prosím tě, nechceš to už vyhodit, a on pak za ní jednou přijde a řekl, no miláčko, prostě pamatuješ si ten šutr, jak jsi chtěla vyhodit, tak už nemusíme splácet auto. Máme zaplacený barák, farmu, všechno.
1: Jako tohle, kdyby se mi stalo, to by byla bomba.
0: Takže, co z toho plyne, jestli vám váš partner říká, ať už konečně vyhodíte nějaký jakýkoliv krám ze sklepa nebo z garáže, tak mu řekněte, moment, třeba jsme milionáři. Pojďme na muziku. Temper City Self-Aware. To je vlastně, to je poslední song čtvrteční snídaně, no tak si to pojďme užít, čampioni. 8.54, dobré ráno.

0: Star City Self-Aware 8.56 a poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit.
1: Bylo to s váma dneska krásný, jakože vždycky je to s váma krásný, ale dneska, echt.
0: Kdybyste si to chtěli náhodou pustit zpětně, tak můžete jako podcast během dne, to najdete na webu hitradio.cz v sekci podcasty, anebo na vaší oblíbené streamovací platformě, třeba Spotify, hledejte podcast Snídaně šampionů a my se těšíme zítra.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: A zítra bude co?
1: Pátek!
0: No těšíme se. Tak zvládněte čtvrtek a zítra v 6 jsme tady.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju vám krásný čtvrtek. Opatrně na D5C, trasa Praha Rozvadov, 85. kilometr, je tady uzavřen jeden jízdní pruh a to kvůli špatnému povrchu vozovky. Tak počítejte se zdržením. To je pro tuto chvíli vše a vaše případné dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
6: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Česko čekají další volby. V pátek a v sobotu budeme rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev a v části republiky také o senátorech. Po uzavření volebních místností se pozornost přesune ke sčítání hlasů, říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
11: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
1: Dříve bývají známé výsledky z menších obcí. Největší pražské okrsky mohou být sečteny až v neděli ráno. Opravy mostu u Vintířova na Sokolovsku se protáhnou. Omezení na silnici mezi Chodovem a Sokolovem podle aktuálních zpráv potrvá až do prosince. Podle silničářů je na vině výrazně horší stav mostních konstrukcí, než se předpokládalo. Oprava měla stát do 20 milionů korun. Zatím není jasné, o kolik jí více práce prodraží. V Bavorsku poblíž mnichovského letiště probíhá rozsáhlé pátrání. Vrtulníky a drony hledají uprchlou kočkovitou šelmu. Podle videa, které natočil svědek, by mohlo jít o pumu. Nicméně útěk šelmy nikdo nehlásil a v regionu aktuálně není ani žádný cirkus. Závěrem ještě hokej. Pardubice v lize mistrů otočili zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Dynamo ve Francii prohrávalo 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části pak Pardubice přidali další 4 branky.
12: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
10: Báli jste se, že dneska bude zima, tak jako já bych se ani nedivila. Týden to bylo tak prezentováno, že včera poslední slunečný a teplý den a dneska to začne. No a takže podle aktuální předpovědi se dneska dostaneme na 21 stupňů Celsia a oblačnost se během dne protrhá až na polojasno, tak já vám úplně nevím, no.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Ale nevadí, každý den slunce navíc je dobrý. Je tady čtvrteční dopoledne, v tento malý pátek s vámi bude opět do 12. Bára Škrybová. Jedem, kabáti jsou tady.

tohle je Mark Ronson a Miley na Hit Radio FM+. Ve snídani šampionů Jasmin mluvila o tom, že si včera povídala se starým známým a nadhodili spolu téma vztahy. A Jasmin to pak nadhodila i jako téma tady pro vás posluchače. No a tak já to dneska vezmu podobnou cestou. Včera jsem si totiž povídala s naší moderátorkou Denisou Jiráskovou, určitě ji znáte. A ještě jsem byla taková jako rozjetá z rádia a mluvila jsem celkem rádiově a říkám, ty bláho, taky to tak máš, že když přijdeš z rádia, tak ti ještě nějakou dobu trvá, než začneš mluvit normálně, protože samozřejmě rádiová mluva je trochu jako jinak hozená, než ta, když mluvíte s někým na ulici. A ona říká, jo, taky, taky. A já právě třeba, když jedu z rádia, telefonuju často s mojí mamkou, jak se má, jak to jde a tak dále. A ona mi často říká, prosím tě, nemluv se mnou jak v rádiu, mluv se mnou normálně. No a tak jsem si říkala, to je fajn téma pro vás. Mě by zajímalo, jestli děláte taky nějakou takovou práci, ze který vám trvá díl se přetransformovat na ten normální život. Že prostě ještě fakt jako jedete třeba hodinu, dvě hodiny potom, co přijdete z práce jako v tom pracovním módu. To by mě zajímalo, co děláte, jestli se vám to děje a tak. 720 870 237, to je číslo na náš WhatsApp, tam pište a namluvejte, já vám teď pouštím Bruno Marze.

Mě se teď ptal Enrique Iglesias na Hit Radio FM+. A já vím, že vy jste mě slyšeli taky tady na Hit Radio FM+, protože já jsem se před chvilkou ptala, jestli pracujete v nějaké práci, ze které vám trvá ještě potom nějakou delší dobu se třeba přetransformovat na normální život a používáte třeba nějaké

0: řeči z práce, anebo tu náladu z práce i právě do toho běžného života. A vy mi píšete, ahoj Báro, já pracuji jako číšník a jednou jsem doma při večeři automaticky řekl přítelkyni, bylo všechno v pořádku, chutnalo vám? A ona mi na to řekla, že jo, ale že dýško mi nedá. Ahoj Filip, hezký. Ahoj Báro, já jsem trenér a přítelkyně nesnáší, když jí doma pozbuzuju. Třeba když nese nákup do třetího patra, tak já za ní jdu a říkám, ještě kousek, pojď, dáš to. Poslední opakování. A minule mi řekla, že jestli nepřestanu, tak mi tu tašku hodí na hlavu, no, tak to jsem zvědavá. Když tak mi napiš, jestli se ti to někdy stane. A možná bych se asi ani nedivila. A další ještě, dáme třetí. Já prodávám nemovitosti a přítelkyně mi říká, že i doma všechno prezentuju. Když přijde návštěva, tak místo, abych jim řekla, kde je záchod, tak začnu. Po pravé straně se nachází velmi prakticky řešená koupelna. To je tak krásný, že jsme takhle hozený všichni. To je prostě nemoc povolání, no. Já vám moc děkuju. Jestli posloucháte ještě někdo, kdo zažíváte podobný trable z nějaký vaší práce, tak se nebojte napsat 720 870 237. Napište nebo namluvte, co vás takhle postihlo a v jaký práci právě pracujete. To mě moc zajímá. Za chvilku Miles Smith, Nice to meet you, anebo Pink, Please don't leave me.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrart?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Kuřecbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: 9 hodin 35 minut, čtvrtek dopoledne, s vámi Hit Radio FM+. A já bych chtěla pogratulovat vám, komu se včera povedlo ulovit lístky na set šumavských koncertů Marka Ztraceného. Protože v 6 večer začal předprodej a za hodinu už nebylo vůbec nic. A protože vás na koncerty včera Marek zval prostřednictvím našeho Hit Radio FM+, ve snídani šampionů, tak mu i dneska po tom, co se ty lístky takhle rekordní rychlosti vyprodali, Jasmin s Michalem zavolali.
1: A já jsem doufal tajně, že bude zájem o tyhle koncerty, ale nikoho nenapadlo, že bude ve frontě stát 30 000 faroušků a že to bude takhle rychlý. Takže chci za takhle využít situace a poděkovat všem, kteří měli chuť se vydat na Šumavu a pozdravit ty, kteří tam se mnou opravdu nakonec budou a vždycky ulovili.
2: Takže co teďka doporučíme, sledovat sociální sítě Marka Ztraceného? Marek třeba něco speciálního nachystá, jak bylo řečeno. Je tak?
1: Je to přesně tak a brzy se ozvu svým fanouškům a své Ztracené rodině.
0: A já jsem třeba zvědavá, jestli Marek ještě vyškrábne pak třeba v červnu pár lístků takhle k nám do rádia, abychom si oni zahráli. To se necháme překvapit. Každopádně teda Markovi moc gratulujeme. Někdo Marka poslouchá, někdo ne, to je jasný. Ale my všichni mu nemůžeme prostě upřít tu obrovskou píli a to, co zvládnul tady na naší hudební scéně, to je opravdu masakr. Jdeme dál k muzice. David Koller, Chci zas v tobě spát, a tohle je taky masakr. To je taková nádhera. Užívejte si to na Hit Radio FM+, ve čtvrtek dopoledne. Díky, že jste s náma.

0: 9.44 na Hit Radio FM plus Rehab in my head. Díky, že jste s námi. Kdo jste fanoušek Katky Marie Tiché, pravděpodobně jste plánoval vyrazit teď v sobotu na její koncert do Klatov. Bohužel si pojďme říct, že tenhle koncert je z technických důvodů zrušený. Kdo máte lístky, obraťte se na Městské kulturní středisko v Klatovech, domluvíte se tam na náhradě. Každopádně nevěžte hlavu, protože Katka se tady na západě Čech v rámci svojí podzimní tour ještě objeví. 8. listopadu v Měšťanské besedě v Plzni, 11. prosince v Konstantinkách a 16. prosince v Berouně. Takže nebojte, Katka Marie Tichá bude. A na Hit Radio FM Plus bude zase do 10. třeba super muzika. B.O.B. a Hayley Williams a nebo Benassi Brothers. Krásný malý pátek vám všem přeje Bára Škrybová. Užívejte si dopoledne.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
11: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech.
15: internethned.cz.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Minutu před 10. hodinou na Hitrádiu FM Plus dohráli Coldplay Little Sims, Burna Boy, We Pray. Před námi zprávy, počasí a ty doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, na Tachovsku u Plané, směr na Stříbro, se aktuálně vyšetřuje nehoda osobního auta a cyklisty. Na místě jsou složky IZS. Opatrně taky na D596. kilometr, trasa Rozvadov Praha. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh z důvodu překážky na vozovce. A ta samá trasa jenom o 11 kiláků jinde, tedy na 85. kilometru, se taky jezdí jen jedním jízdním pruhem. Tak počítejte se zdržením, kdo máte cestu po D5. Šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
7: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
10: Máme 10 hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Už týden platí vládní regulace cen pohonných hmot. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení rezortu financí dnes znovu klesla na téměř 47 korun za litr. U benzínu se cenový strop nemění. Litr se prodává maximálně za 640 korun. Na dodržování cen dohlíží specializovaný finanční úřad. Pokud večer nemůžete zabrat, nemusíte už jen počítat ovečky. V Klatovech totiž nově otevřeli spánkovou laboratoř. Lékaři tam lidem pomůžou s nespavostí. Řeší také poruchy dýchání ve spánku anebo hlasité chrápání. Na vstupní vyšetření do spánkové laboratoře se dá objednat telefonicky nebo e-mailem. Podzimní prázdniny budou Češi trávit u moře. Jak potvrzují cestovky, zájem je teď hlavně o Egypt, Turecko nebo Španělsko. Za dovolenou lidé plánují utratit v průměru 62 tisíc korun. Dodám, že podzimní prázdniny letos připadají na 29. a 30. října. Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantino navštívil Česko. Sešel se s vrcholnými představiteli domácí asociace, se zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu.
11: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
0: Možná se to až tak nečekalo dneska, každopádně opět nás čeká převážně slunečný den, čekáme polojasnou oblohu a teploty taky vůbec nebudou špatný. 21 stupňů Celsia v maximech, tak to vypadá, že se to babí léto ještě až tak úplně nevzdává. Určitě teda ne dneska.
8: Hit Radio FM Plus.
0: Máme 3 minuty po 10. hodině a kdo si chcete vyhrát poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun, tak v této hodině o ní budeme hrát. Buďte s námi. Hit

Je 10 hodin a 13 minut, k tomu tohle byl Houcí to Sweet a dali jsme si ho na Hit Radio FM+. No a pojďme si říct zase něco o fotbale, o naší plzeňské Viktorce. To bychom totiž nebyli my, kdybychom na tohle téma zase nezaprousili a hlavně teda ty kluky nepodpořili. Už tuhle sobotu čeká plzeňskou Viktorku 10. kolo šance ligy, ve kterém v plzeňské Dusan aréně přivítá mladou Boleslav. Doraste tam a jako správní fanoušci to tam prostě zbořte. Samozřejmě ve vší počestnosti a samozřejmě, ale hlavně, aby kluci viděli, že za nima stojíme a že jim fandíme a že jim věříme. Hraje se od 3 odpoledne, ale rozhodně se vyplatí dorazit dřív, protože už od 1 bude pro vás připravena zase skvělá fanzóna. Lístky koupíte třeba na webu Plzeňské vstupenky nebo ve Victoria Shopu u Dusan Areny a nebo si je můžete vyhrát u nás na Hit Radio FM+, a to dneska odpoledne u Divokýho západu. Fotbal dobrý, ale já bych šla zase zpátky k muzice. Tak si dáme Katku Marie Tichou a její Plamen.

0: Morandy Save Me na Hit Radio FM Plus v čase 9 hodin a 25 minut. Já jsem včera jela autem, měla jsem nějaký popojištky odpoledne a naladila jsem si Divoký západ a slyšela jsem, jak Kuba mluví o tom, že dneska se u Báry Škrybový zase bude hrát o poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun. Kdo jste poslouchal, tak Kuba zmínil i soutěžní otázku, která dneska bude, a frajer řekl i správnou odpověď, takže kdo jste to slyšel, máte dneska výhodu. Kdo ne, tuhle výhodu sice nemáte, ale dáte to taky dokupy levou zadní, nebojte nic. Takže za chviličku hrajeme, opět se ozvu z éteru a řeknu vám včas, kdy máte volat. Zatím si užijte třeba Kamarád Be Mine a užijete si i Top Loader, na to se třeba já moc těším. Krásný čtvrteční dopoledne přeje všem Bára Škrybová.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Tak, a jdeme spinkat.
6: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
5: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
10: když se to má podařit.
11: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
13: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
14: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
15: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
16: Tuto topí?
17: Kde?
16: Žádný.

0: CZ.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Kamarád Be Mine na Hit Radio FM Plus a právě teď přichází ta chvíle, kdy nedočkavě čekáte na moji výzvu o tom, že máte volat na 720 870 237. Protože třetí z vás si zahraje o poukázku na nákup hodnotě 2000 korun. Takže havte drát, jsem tu připravená.

0: Ježiš, to je tak krásný. Top Loader, Dancing in the Moonlight na Hit Radio FM+. Díky, že jste s námi. No a my jdeme na to. Já mám teď na drátě Martinu. Martinu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Marti, pojďme si říct, že ty mi voláš, aby jsi si vyhrála poukázku na nákup do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. A když ano. se ti zadaří, tak tuhle poukázku můžeš uplatnit na spoustě míst v rámci OC Rokycanská, ať už je to třeba móda nebo jídlo nebo cokoliv jiného, co ti napadne, protože v OC Rokycanská je toho opravdu spoustu. A ta místa poznáš podle označení, zde platí dárková karta. To je důležitý, to si zapamatuji.
1: Ano.
0: Ano, super. Tak jo, aby jsi tu dárkovou kartu vyhrála, tak ti teď čeká soutěžní otázka. Jdeme na ní, jo?
1: Ano.
0: Já jsem čekala, že řekneš ano. Tak jo, tak poslouchej. Jak se můžete dostat do OC Rokycanská? Za A. Výhradně lanovkou z náměstí Republiky. Za B. Na nákupním velbloudovi, ale jen pokud má plzeňskou kartu. Za C. Autem i MHD. Z centra Plzně je to autem přibližně 10 minut.
1: Tak typuju C.
0: A ty typuješ správně. Já bych teda všechny možnosti brala. To by bylo super. Ale OC Rokycanská je opravdu dobře dostupná autem i městskou dopravu. Máš pravdu. Takže já ti gratuluju, užij si to.
1: Děkuju moc.
0: Není za co, měj se hezky, papa.
1: Ahoj, děkuju.
0: Ahoj. No a zítra hrajeme ještě naposled. A kdo byste chtěl si tu kartu pořídit sám, třeba jako dárek, tak taky můžete. A to v samoobslužném automatu přímo v OC Rokycanská.
2: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co jste?

0: Tak tohle Sebastian a Barcelona. Je čtvrtek dopoledne, zítra už budeme kroutit pátek a to už jen krůček k víkendu. Nevíte-li, kam se vrtnout, tak já vám teď dám tip. Kam vyrazit? Tenhle víkend 10. a 11. října se do plzeňské Měšťanské besedy vrací festival panenek a letos už po 8. K vidění tam budou tisíce historických i moderních panenek, ručně vyrábění medvídci, staré kočárky nebo módní přehlídka ve stylu 20. let. Letošní téma je lesk a třpit v záři hvězd. A pokud přijdete v něčem třpitivém nebo budete mít to třpitivý sebou, třeba jako kabelku nebo nějaký jiný doplněk, tak dostanete 20% slevu na vstupné. Dorazí i speciální host od odbornice na etiketu Eliška Hašková-Kulič, která 18 let působila v Bílém domě. Takže Festival panenek už tenhle víkend v Plzni v Měšťanské besedě, více na www.festivalpanenek.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
7: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
8: Já zapomněla na žerika, tak to si vezmu kombíka.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Šéfe, došel matroš!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
17: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
18: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
14: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.tour.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
20: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: No jo, Green Day. Ano, Hit Radio FM Plus s vámi, minutku a půl před 11. hodinou, před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, na Tachovsku, u Plané, směr na Stříbro, se aktuálně došetřuje nehoda osobního auta a cyklisti. Na místě, cyklisty na místě byly i složky IZS a D5, trasa Rozvadov Praha, 85. kilometr, tak tady hlásí uzavřený jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
8: 11 hodin, příjemné dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Volby už jsou skoro tady a policie po celé zemi mobilizuje své bezpečnostní jednotky. Ty budou dohlížet na hladký průběh celého víkendu. Konkrétně do brněnských ulic se zítra vydá 130 strážníků. Na co se budou soustředit, řekne mluvčí tamních policistů Jakub Ganem.
9: Význam jejich přítomnosti je hlavně preventivní, i tak ale pravidelně pomáhají k hladkému průběhu voleb, ať už po stránce dopravy nebo bezpečnosti. Pohybují se v dosahu volebních objektů a všímají si například dodržování pravidel stanovených zákonem o volbách. Strážníci obvykle mírní jenom drobné bezpečnostní komplikace, asistují vyčerpaným nebo bloudícím voličům.
8: No a pokud je to nutné, usměrňují i dopravu. Prozkoumejte i další zajímavá místa našeho regionu. 4 nové trasy nabízí aplikace EPU, která uživatele nově zavede na Domažlicko do oblasti Českého lesa. Projít si tak můžeme třeba trasu k Všerubskému průsmyku, údolím Hamerského potoka nebo k rozhledně Havran. Aplikace je ke stažení zdarma. Obliba elektromobilů dál roste. Za 3/4 se prodej meziročně zvedl o více než 35% na bezmála 14 000 vozů. Registrací aut s hybridním pohonem pak bylo přes 55 000. Na celkových registracích osobáků se hybridy podílejí 30%. Elektromobily pak zvýšily svůj podíl na celkových prodejích na 7,5%. Dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů změří síly s brněnskou Kometou a Plzeň doma přivítá České Budějovice. Na západě Čech se začne hrát 17:30. Úvodní buly v Praze padne o hodinu později.
10: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
11: Dnes bude polojasno až zataženo, teploty v maximech na 21 stupních Celsia.
6: Hit Radio FM Plus.
11: 11:02, dáme si One Direction a po nich už Jirka Pelnář a jeho dnešního host Daniel Procházka, ředitel Dusan Škoda Power.

0: Dnešním vzácným hostem ve studiu Hit Rádia FM Plus je výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power, pan Daniel Procházka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte, pane řediteli?
1: Mám se skvěle, díky.
0: Výkonný ředitel, co to znamená pro nás, pro laiky?
1: To znamená, že máte na starosti chod v podstatě celé společnosti společně s mými ostatními kolegy v managementu, vyjma nějakých základních korporátních věcí, v podstatě řídíte celý chod společnosti.
0: Když se řekne Doosan Škoda Power, tak samozřejmě v Plzni spoustu lidí si vás spojí vždy s fotbalem. Ale my máme dneska taky před sebou malý úkol, vlastně představit firmu Doosan Škoda Power tak, jaký fanoušci a vlastně i obyvatelé západních Čech neznají. Co je společnost Doosan Škoda Power? Co děláte?
1: Tak jsem rád, že jsme v povědomí obyvatel Plzně díky fotbalu, ale ta historie je mnohem delší. Škodovka je tady vlastně někdy od poloviny 19. století a hned, myslím, od roku 1902 jsme začali vyrábět parní turbiny, to znamená téměř 130 let historie výroby parních turbin. Parní turbina je takové zařízení, které odpovídá zhruba za 60% výroby elektrické energie na celém světě. Není to něco jako parní stroj, který by byl už dnes pouze vidět v muzeu, ale je to skutečně zařízení, které stále je a bude v provozu pro to, abychom si mohli rozsvítit nebo zatopit doma.
2: Hit Radio FM Plus.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: S výkonným ředitelem společnosti Doosan Škoda Power si dnes povídáme o velmi tradiční společnosti, která tady u nás na západě Čech je. Na jakou tradici společnost v Plzni navazuje Doosan Škoda Power?
1: Škodovka má velmi silnou tradici, je to nejvýznamnější plzeňský podnik a ta část, kde se vyrábí turbiny, tedy dříve Škoda Energo, pak Škoda Power, následně Doosan Škoda Power, má tradici výroby turbín od roku 1902. Celkově jsme dodali do více než 60 zemí světa. Vyrobili jsme energii, která by mohla pohánět polovinu Evropy. Takže ta tradice je skutečně velmi, velmi dlouhá.
0: Co zůstává ze Škodovky i nadále po spojení se společností Doosan?
1: Já myslím, že to je pořád ta stejná společnost, ta nový korejský vlastník, který firmu koupil v roce 2009, bych řekl, že mnohé přinesl, ale zachoval pořád tu tradiční výrobu, ten produkt. On, Doosan, tenkrát rozhodoval velmi dlouho, jestli má nebo nemá investovat v České republice a nakonec se ukázalo, že to byl velmi dobrý obchodní tah, protože se spojila tradice s korejským otevřeným trhem a možností dostat se někam daleko za hranice České republiky.
0: Když se dostáváme za hranice České republiky, tak jak významnou roli dnes hraje plzeňský závod na mezinárodním poli?
1: Tak my máme, když bych se vrátil zpátky někam do těch let 2005 až 2010, tak téměř veškerá produkce, kterou jsme měli, byla určena pro český trh. Dodávali jsme do jaderných elektráren České republice, do nově postavených uhelných elektráren v té době. A po vstupu nového vlastníka se poměr víceméně otočil. Dnes máme zhruba 80% naší produkce do zahraničí a 20% zůstává na domácí trh.
0: Když řekneme, že vyrábíme parní turbiny, co si pod tím posluchač tedy má představit?
1: Tak já začnu tedy pro úplné laiky.
0: Ano.
1: Aby se vyrobila elektrická energie, tak ve většině případů se tak děje nějakým točivým strojem, který se nazývá generátor. A tento generátor musí něco pohánět. A jak jsem řekl, zhruba v 60% výroby elektrické energie ve světě je to právě parní turbina. Tedy my máme nějaký zdroj tepla, většinou vzniká spalováním nějakých buď to fosilních paliv, štěpnou reakcí v reaktoru jaderné elektrárny, anebo spalováním komunálního odpadu, biomasy či jiných paliv. A toto teplo se musí přeměnit na páru, nebo respektive ohřeje se voda na páru a ta právě proudí parní turbinou, otáčí a turbina otáčí generátorem a tak vzniká elektrická energie, která se dostává už potom po drátech k nám domů.
2: Hit Radio

0: Na Hit Radio FM Plus pokračujeme v rozhovoru s mým dnešním hostem, panem Procházkou, výkonným ředitelem společnosti Doosan Škoda Power. Jak dlouho trvá vyrobit takovou turbinu?
1: Tak dlouho jí trvá prodat za prvé. Mm. To není produkt, který by přišel zákazník a řekl, kupuji jednu turbinu toho a toho typu. Je to samozřejmě výrobek, který je přesně šitý na míru toho konkrétního zákazníka, toho konkrétního paliva, aplikace a tak podobně. Tedy s tím zákazníkem se velmi dlouho jedná o tom, jak ten stroj má vypadat, jaké budou obchodní podmínky a tak podobně. A po podpisu smlouvy do dodání na stavbu je to většinou rok a půl až dva roky a pak zhruba necelý rok trvá tu turbinu smontovat a uvést do provozu. Jsou to skutečně dlouhodobé projekty.
0: U nás teda vzniká všechno od návrhu až po samotnou výrobu?
1: Ano, a to je právě to, na co jsme pyšní. My jsme takzvaný originální výrobce, nebo jak bych to řekl lépe, máme vlastní technologii. Ten design naší turbiny je právě už od toho začátku 20. století a to byl právě ten

0: nějakých 250 až 300 lidí a zbytek těch 700 je engineering, projektový management, nákup a tak podobně. Jak jsem říkal, turbinu dodat je jedna věc, ale pak se musí uvést do provozu a to trvá zhruba těch půl roku až rok, tedy naši zaměstnanci se podívají na skutečně exotická místa.
1: To znamená, že oni tam fyzicky jedou a tam ji potom zprovozní, tam učí vlastně i tu, řekněme, tamní obsluhu, jak se s tím potom funguje, jak se s tím operuje?
0: Ano, ten stroj namontují, uvedou ho do provozu a samozřejmě zaškolí místní personál.
1: Podle čeho si ta země nebo ta daná společnost vybere právě plzeňský produkt?
0: My jsme skutečně na špici těch vlastně ostatních výrobců. Je nás, napočetl byste na prstech jedné ruky, těch skutečně top výrobců tohoto zařízení. Tedy je to kombinace jednak kvality toho zboží, nějaké reference, které máme, technické řešení a samozřejmě v neposlední řadě cena. Ale rozhodně nepatříme mezi nějaké low-cost dodavatele, to v žádném případě. A cena není vždy jediným, naší jedinou výhodou, ale je to spíš o tom technickém řešení a těch technických garancích, které dáváme.
1: Takhle jinými slovy, proč by si nás nevybrali, když jsme nejlepší?
2: Hit Radio FM Plus. Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: výkonným ředitelem společnosti Doosan Škoda Power, panem Procházkou, tak si povídáme na téma pracovní příležitosti. Kolik různých profesí je ve společnosti Doosan Škoda Power potřeba k tomu, aby vyráběly turbíny a aby společnost šla dál?
1: To se asi nedá takhle obecně říci, ale každý je v té společnosti důležitý, ať je to paní, která sedí v účtárně a připravuje nás na služební cestu, nebo po nějakého odborníka, který dělá výpočet proudění okolo lopatky a je jeden z deseti v České republice, který tomu rozumí. Takže to se nedá takhle říct. Je to proces, na který se podílí spousta lidí a každá ta profese tam má své místo, je důležitá.
0: Potřebuje společnost více zkušené odborníky, anebo dáváte přednost i čerstvým?

0: absolventům ze školy?
1: Musíme samozřejmě dávat šanci mladým absolventům, abychom si jaksi vychovali další talenty. Proto, abychom se dostali k těm talentům, tak musíme my za nimi. Takže jsme otevřeli kancelář v Praze, v Brně, v Ostravě. Máme zhruba 40 kolegů v Novém Dillí v Indii, kde je mnoho jako mladých talentů, kteří nám mohou pomoci s tím rozvojem. A není to jenom pro projekty v Indii, ale i do dalších zemí.
0: Co tady člověk musí umět, aby u vás mohl pracovat?
1: No, to, co umět. Umět ho, my ho naučíme. To jo, ale musí to být člověk s otevřenou myslí, musí to být člověk, který chce pracovat, chce být u toho, co u nás vzniká, dát do toho svoji energii. Je to zvláštní profil. My chceme, aby ti naši lidi byli skvělí technici, zároveň dobří obchodníci, aby uměli hodně jazyku, aby měli povědomí, nějaké právnické povědomí těch manažerů projektu nebo obchodníků. Je to skutečně mix mnoha znalostí a zkušeností. Co my jsme udělali, abychom dostali ty mladé lidi k nám, tak jsme poměrně masivně investovali do našeho vlastního tréninkového centra, kde máme studenty druhých a třetích ročníků průmyslovek a oni přijdou k nám, vidí, jak ta společnost funguje, jak vypadá ta dílna a zkouší si něco vyrobit i na těch strojích, na kterých potom budou v budoucnu pracovat. Tedy nakoupili jsme tam moderní soustruhy, CNC stroje.
0: To znamená, že už od těch 15 let, teoreticky jejich věku, tak jste v kontaktu?
1: Takhle, my začínáme úplně v mateřských školkách, popravdě řečeno. Jedna naše zaměstnankyně sepsala nádhernou knížku o malé turbince, která putuje světem a máme různé, nebo podporujeme různé technické kroužky, aby jsme zvýšili to technické povědomí už u těch velmi malých dětí, ale ta spolupráce začíná tedy, ta stěžejní spolupráce začíná na středních školách, jak jsem říkal, v tom našem výcvikovém centru jsou studenti druhých a třetích ročníků a navazuje to na následně na velmi úzkou spolupráci, kterou máme se Západočeskou univerzitou.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Hit Radio FM Plus, pokračujeme v rozhovoru s mým dnešním hostem, panem Procházkou, výkonným ředitelem společnosti Doosan Škoda Power. Kdybyste potkal někoho, kdo uvažuje o práci u vás, co byste mu řekl?
1: Řekl bych mu, že pokud se chce něčemu naučit, pokud chce mít zajímavou práci, která nebude rutinní, pokud by se chtěl podívat do světa, naučit se jazyky a jednat s různými partnery v různých kulturních prostředí, tak si to pojď k nám zkusit.
0: Co vás osobně na zaměstnancích Doosan Škoda Power nejvíce těší?
1: Mě těší, že spousta lidí, a já si dovolím se mezi ně počítat, jsou jako velký srdcaři pro ten produkt, pro tu firmu, pro to, co děláme. Protože to skutečně je něco, já věřím, že je hrdý pekař, který upeče chleba na ten svůj výrobek a tak něco podobného, ale v tom technickém ohledu, když vidíte, že ve finále, jak jste zmiňoval Temelín, že se ten stroj točí a po dobu 20 let už téměř, nebo víc než 20 let vyrábí elektrickou energii, která zásobuje v třetinu České republiky. Já si myslím, že tohle to je to, co z vás dělá toho srdcaře a to, co vás baví.
0: Kde vy vidíte společnost Doosan Škoda Power za 10 let?
1: Za 10 let, v roce 2036, za 10 let se bude, pokud se nemýlím, uvádět do provozu první blok nové jaderné elektrárny v Dukovanech, tedy blok číslo 5. A to bude velký milník pro Českou republiku. A za 10 let budeme vyrábět plynové turbiny, za 10 let budeme zřejmě se rozrosteme o nějaké další produkty a budeme asi víc digitální společnost. A takže tam asi zhruba dohlédneme.
0: No a když víte, jaká budoucnost pro vás bude za 10 let, je to nuda, anebo se na to těšíte?
1: Já se na to těším hlavně s ohledem na ty plynové turbiny, i když, jak říkám, z hlediska dlouhodobého horizontu to není řešení. Jo? Pořád je to spalovat plyn, je pořád nějaké fosilní palivo a jste závislí na některých dodavatelích a musíte čelit nějakým geopolitickým krizím a dostatek toho paliva a tak dále. Takže je to samozřejmě důležitý krok k tomu, aby energie byla čistší, ale není to ten dlouhodobý cíl, kam, myslím, celá společnost směřuje. Abychom měli energii naprosto čistou a bezpečnou.
0: Co byste chtěl, aby si lidé v Plzeňském kraji při vyslovení Doosan Škoda Power představili?
1: Chci, aby si představili, že jsme atraktivní zaměstnavatel, společnost, která dokáže ten svůj produkt dostat od nás z Plzně do celého světa, dává možnost lidem, aby se zdokonalovali, aby se někam dostali a v neposlední řadě samozřejmě přispíváme poměrně důležitou měrou i do ekonomiky tohoto regionu.
0: Říká můj dnešní host, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power, pan Daniel Procházka. Moc děkuji za váš čas.
1: Děkuji.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fmplus.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hitrádio FM Plus, za chvíli je tady pravé poledne, už se nám blíží i naše srdcovky Hitrádia. Rozhovor v rámci pořadu Live s Jirkou Pelnářem je za námi, kdybyste si ho chtěli znovu poslechnout, můžete v kompletní verzi, a to na webu hitradio.fmplus.cz nebo na Spotify či našich dalších podcastových platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň.cz.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus.
10: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
17: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Flashbanka.
1: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohohle songu,
6: může...
5: Takže dobré ráno.
6: Co se to děje?
7: Mně se dneska v noci zdál strašný sen. Spadl jsem z letadla. Jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem...
5: Jako mrtvola.
7: Já už jsem se hodil do penálu normálně, ne? Takže jako divoký sny teda, co vám?
5: Mně se dneska taky zdál se. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na fítu, což už je neproveditelné.
6: Blaho, a co Filip?
8: Mě podvedla přítelkyně.
5: A ten sen?
8: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele. Hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení provozu vás dnes může krátce zdržet na Klatovsku. Silničáře potkáte před Kašperskými horami směrem od Rejštejna, kde opravují vozovku. Další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
0: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
8: Bude vejdán.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady evidovaly bezmála 368,5 tisíce uchazečů o práci. Počet volných míst proti srpnu narostl o 5 tisíc na 104 tisíce nabízených pozic. No a na jedno volné místo tak připadá v průměru 3,5 uchazeče o práci. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Šéfka státní kasy chce, aby opatření platilo od příštího roku. Banky kritizuje za růst hypotečních sazeb. Do podzimní části kampaně Uklidme svět se napříč republikou zapojilo více než 8 tisíc dobrovolníků. Je to mnohem více než v loňském roce, doplňuje koordinátorka akce Veronika Andrlová-Zítková.
12: Letošní podzimní vlna Uklidme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun.
11: Do podzimních úklidů se výrazně zapojily také školy. Děti a mladí lidé do 18 let tvořili 8 z 10 registrovaných dobrovolníků. Teď se podíváme k nám.
2: Karlovy Vary dokončily přestavbu bývalých jeslí ve vile v Komenského ulici v Doubí. Nově tam vznikl bytový dům a v něm 7 bytových jednotek, o které se aktuálně mohou hlásit zájemci. Čas na podání žádosti mají do 14. října. Lázeňské město zároveň pokračuje v přestavbě dvou ubytoven v Drahovicích na bytové domy.
13: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
2: Babí léto si dává pauzu. Dnes odpoledne u nás bude už spíš oblačno nebo zataženo. Teploty na západě Čech se usadí mezi 17 a 20 stupni, na horách kolem 16.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No jo, hezký poledne, tady jsou 2 minuty po 12. hodině, s vámi Kuba Urban, no a dnešní čtvrteční srdcovky. Tedy písničky, které jsme kdysi dávno znali, jako skoro naspaměť. Hrali nám je rádia, z CDček, na diskotékách, všude se to na vás valilo, no a pak se nám možná na čas vytratili ze života, ale od toho jsme tady, aby jsme vám je připomněli. Dneska třeba, pozor, CC Catch, Max, Manic Street Preachers, ale taky jednoho dnešního oslavence, jo? To si zatím nechám jako sladký tajemství. No a samozřejmě bude prostor i na vaší srdcovku, nebojte se. Tak čím začneme? Rok 2001. V době, kdy jsme si písničky ještě posílali tak maximálně přes infraport a trvalo to asi tak 15 minut, tak Atomic Kitten si vypůjčili jednu písničku, která se jmenuje Eternal Flame. No a schválně, kdo z vás si ji ještě pamatuje? 777 937 777, vysílejte se mnou, tady jsou čtvrteční srdcovky.

0: Atomic Kitten Eternal Flame. Mimochodem ani tohle nebyla původně jejich písnička, protože už v roce 1989 tuhle melodii proslavili The Bangles. No a u předělávek dneska určitě ještě zůstaneme. Jsou to srdcovky?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A tentokrát, přátelé, pojďme zamířit do roku 1992. Mám na vás otázku, na kterou doufám, že jako odpověď je jasná. Seriál MASH. To jsme všichni viděli, alespoň jeden díl, že jo. Oni to naštěstí dávali neustále zas a znova. Hockey Pierce, že jo, Radar, Vojenská nemocnice. Ale hlavně ten slavný motiv ze seriálu MASH. No a právě ten si vzali do parády v roce 1992 Manic Street Preachers a udělali z něj jako velmi pěknou kytarovou záležitost. No a hned potom kytary vystřídají tady u nás na Hitrádiu syntezátory 90. léta, vlastně možná trošku ještě vibe 80. let a přesuneme se do doby, kdy se na diskotékách nosila saka s takovými vyhrnutými rukávy, jo. CC Catch totiž budeme hrát, jedna z velkých hvězd evropského tanečního popu. Za jejímž úspěchem tehdy stál producent Dieter Bohlen, který samozřejmě je spojený celoživotně s Modern Talking. Ale nejdřív začínáme kytarově, trochu seriálově, Them from MASH a Manic Street Preachers a za pár minut v srdcovkách taky CC Catch. Pojďte s námi vzpomínat na hudbu, na kterou jste možná zapomněli.

0: Jojo, osmdesátky se vším všudy. Sea Catch. Heartbreak Hotel. A ten vliv modem talking je tam teda jako hodně slyšet. Posloucháte srdcovky, hity, na které jste možná zapomněli, ale my vám je pravidelně, každý všední den po 12. hodině, přesně v poledne, velmi rádi připomeneme.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a přátelé, teď už to bude o jednom oslavenci, protože dneska je 8. října a svoje 41. narozeniny slaví Peter Jean Hernandez, tedy Bruno Mars. Přezdívku Bruno dostal už jako malý kluk, protože připomínal slavného wrestlera Bruna Sammartina. No a Mars? To si později přidal sám a vlastně ten důvod úplně nikdy nezdůvodnil. Ale na druhou stranu proč, že jo? Může to být podle tyčinky, nebo to může být podle planety. Takže dneska slaví chlapík, který má na kontě jedny z největších popových hitů posledních let. A my mu samozřejmě popřejeme stylově, protože každý hudebník má vždycky radost, když zahrajete jeho píseň, jo? Takže vybíráme Treasure právě teď, rok 2013, jestli se nepletu. A vzpomínka na skvělýho Bruno Marse dneska jako přání k narozeninám.

0: schválně, kdo si ještě pamatuje, jak na tohle tancoval? To jsou devadesátky jako vyšitý. A naše srdcovky jsou barevné, jsou o vzpomínkách, takže jsme tady dneska měli ploužák, kytarovku, ale i tuhle energickou taneční vypalovačku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Max a No More, I Can Stand It. To je přesně ten typ písničky, u které vám okamžitě naskočí vzpomínky na devadesátky. Během prvních pár vteřin si to tak jako promítnete, co jste tak jako zhruba dělali. Mě se u toho vybaví i hitparáda ESO, teda jako sobotní, víkendová, hele, to tam dávali neuvěřitelně často. No nic, přátelé, pět srdcovek máme za sebou, ale ještě nekončíme. Jedna srdcovka totiž vždycky patří vám, no a dneska ní můžete vybrat, na co máte náladu, na co máte chuť, na co máte vzpomínky, jestli se vám třeba vybavila nějaká srdcovka, kterou byste chtěli v našem vysílání slyšet, šup, jdeme na to. Telefon 777-937-777, napište, nahrajte hlasovku, budu moc rád a za chvíli se na to podíváme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Tak, a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
14: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výroby.

0: pohádky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
1: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.

0: tašku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: LinkedIn právě teď u nás na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my si dáme ještě takový dozvuk srdcovek, který je vždycky přesně podle vás, to znamená dáváme 5 plus 1 srdcovka, no a tu poslední můžete ovlivnit, jo? 777-937-777, na co máte chuť, co vám to dneska třeba vyvolalo, nějaký konkrétní vzpomínky. Já tady mám jednu krásnou zprávu, jo? Ona je dlouhá, ale je krásná a na konci pochopíte, co budeme hrát.
3: Jsem každodenní posluchačka, věrná posluchačka Hit Rádia vašeho a devadesátek, hlavně v práci. To prostě bez toho pracovat nemůžu. A já bych si přála dnešní srdcovku, jestli by se zhrál něco od Bee Gees. Tyto bráchové jsou úplně opomíjení v éteru. A vůbec se nikdo nikde nehraje. A myslím si, že by to udělalo kde komu radost. A když to splníš, budu moc hrozně ráda. Přeju pěkný den a hodně, hodně, hodně moc krásných písniček. Ahoj, Marta.
0: Marti, já tě moc zdravím. Děkuju za tuhle krásnou zprávu. No tak je víc než jasný, co budeme hrát, že jo? Protože jestli ti to udělá takovou obrovskou radost, tak bratři Gibové nesmí chybět, jo? Tohle je Horečka sobotní noci, možná si vzpomínáte. Ano, Bee Gees tam naspívali zcela zásadní soundtrack a tohle je Night Fever. Právě teď, srdcovka, podle vás.

Platranen a Ray Dalton. Ve tři čtvrtě na jednu posloucháte Hit Radio a dobře děláte. Víte, co nás čeká o víkendu? Co o víkendu? Už vlastně zítra. No jo, volební místnosti se otevřou. Nezapomínejte na to, naplánujte si celý ten program, nebuďte jako prezident. No a co se týká dalších zpráv ohledně volebních místností, otevření a tak dál, to všechno pro vás chystáme na jedničku, to znamená v dalších čerstvých zprávách, které tady budou už za 15 minut. No a hudebně, třeba Cyril anebo Evanescence.

0: Kvalitní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
11: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
12: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
13: Promění.
12: A v novou sukínku?
13: Promění.
12: A v paraplíčko?
13: Promění.
12: I na obal pro pastelky?
13: I v obal.
12: A v baťůžek?
13: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
14: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
12: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí? A...
13: Běž už.
14: Více na cestaodpadu.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, Shawn Mendes, Mercy a další velké hity i za chvíli, třeba Guru Josh Project a Infinity. Co se děje na silnicích?
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na trase Plzeň-Klatovy. Omezení je dnes na příjezdovce do Přeštic. No a opatrně taky na Tachovsku, kde se pracuje na příjezdu do Boru směrem od Stříbra. Vaše další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Tak, a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zítra ve 2 odpoledne se otevřou volební místnosti. Rozhodovat budeme o novém složení obecních zastupitelstev a části republiky také o senátorech. Po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin se pozornost přesune ke sčítání hlasů. Pokračuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
7: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
6: Jako první dorazí data z menších obcí, největší pražské části mohou mít sečteno až v neděli ráno. V každém kraji by měla vzniknout krizová centra pro první pomoc při duševních potížích. Lidé by je mohli využívat i bez doporučení lékaře. Do konce roku 2028 by měla být v 5 z nich. Vznik center je i součástí letos aktualizovaného Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030. Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3-6-0 a postupuje poprvé do semifinále turnaje ATP. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. Teď ještě pohled k nám.
1: Karlovarský kraj a rezort obrany ladí smlouvy o převodu letiště Karlovy Vary z kraje na stát. Ten získá bezplatně jak letiště, tak i většinu movitých věcí, které používala krajská společnost letiště Karlovy Vary. Stát pak přislíbil zachování provozu mezinárodního letiště a také rozšíření a prodloužení přistávací dráhy.
8: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Předpověď pro západní Čechy nám na dnešní odpoledne slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Taky občasné přehánky a teploty mezi 17 a 20 stupni.
0: Tak hezké odpoledne, já jsem Kuba Urban, máme po 13. hodině, ladíte Hit Radio, no a za chvíli nás čeká jedna velká revoluce. Hit Radio. Já vám o ní popovídám za pár minutek, mezi tím si zahrajeme velké hity. Beyoncé, Mark Amber a ze všeho nejdřív Guru Josh Project.

Markem Amborem přejeme dobré odpoledne. My jsme Hit Radio a představte si, že si koupíte letos lístek na koncert Freddieho Mercuryho. A teď pozor, nemyslím tím žádný revival, nemyslím tím žádného imitátora. Prostě na pódiu, přijdete tam a na pódiu je kompletní kapela Queen. Je tam živý Freddie Mercury, tak jak si ho pamatujete. Jenomže vlastně není úplně živý, ale je digitálně vytvořený. Tak přesně na tom teď pracuje jedna britská společnost, jmenuje se Unit One. Získala investici, jakože fakt velkou, 430 milionů korun. A chce vytvářet koncerty s hyperrealistickými avatary slavných muzikantů. Něco jako vele úspěšná show ABBA Voyage, jenomže levnější a dostupnější. Třeba s živou kapelou, velkými obrazovkami a hlavně možností pořádat koncerty na různých místech světa. A proč jsem začal s tím Freddie Mercurym? Hodně se mluví třeba o tom, že bychom mohli znovu zažít to legendární vystoupení Queen na Live Aid. Tohle známe všichni. To je husí kůže, jo? A teď si představte, že bychom to zažili úplně naživo. Tak mě celkem zajímá váš názor, jestli byste šli na takovýhle koncert. A nebo vás to vlastně vůbec nezajímá. 777-937-777, klidně vysílejte se mnou a dejte mi vědět, jestli byste si koupili lístky. Jsou kapely, na které už dneska nemůžete jít, pak jsou kapely, na které můžete jít úplně v pohodě, třeba Činasky. Stejně jako já, právě teď. Hit Radio je s vámi a přeju vám krásné odpoledne.

My jsme Hit Radio, tohle Katy Perry a za pár minut samozřejmě další muzika. Všimli jste si, že se zase čím dál tím víc mluví o Bitcoinu? To je zleva zprava. A možná si říkáte, jak se vlastně takový Bitcoin kupuje a jestli vůbec tomu musíte si kvůli tomu třeba zakládat nějaký speciální účet na nějaké burze nebo tak něco. Jako osobně tomu vůbec nerozumím, ale vím, že nic takového si zakládat nemusíte. Třeba Partners banka umožňuje nakoupit Bitcoin přímo ve vaší mobilní aplikaci, v té bankovní aplikaci, kterou máte, je to velmi jednoduchý. A teď mají ještě speciální akci, když si založíte účet a zadáte kód BTC500, tak rovnou dostanete 500 korun na účet, které můžete využít k vyzkoušení nákupu toho Bitcoinu, jo. Takže pokud vás to zajímá, jak to funguje, stáhnete si aplikaci Partners banky a při zakládání účtu použijete ten kód BTC500. No, Partners banka Bitcoin jednoduše přímo v mobilní a bankovní aplikaci, což si myslím, že může být pro řadu z vás velmi, ale velmi přesvědčující argument. Tohle je nová verze slavného hitu Insomnia. Tohle je Bebe Rexha a Faithless New Religion a uslyšíte to už za chvíli.

0: a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
7: On snad zaspal dobu frají.

0: Dneska vozíme šrot jedině k Sunovi a za pořádný kačky.
1: Sudovi šrot, republice ocel.
2: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
5: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
11: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pub.

LS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

oživená klasika. Insomnia, Faithless, ve verzi od Bebe Rexha, jmenuje se to New Religion. Posloucháte Hit Radio, dobré odpoledne. Tak můžu vám říct jednu věc. 5 let čekání je u konce. Protože my už to víme, vy se to dozvíte zítra, ale tak jako můžu napovědět, že jo? Kapela Krištof totiž chystá nové album a jestli patříte mezi její fanoušky, tak byste si rozhodně zítra měli přivstat, jo? A poslouchat naší snídaní šampionů od 6 do 9, protože osobně k nám dorazí Richard Krajčo a dorazí právě s tou novou deskou a představí ji přímo ve vysílání a vy dokonce uslyšíte ty nový písničky mezi prvními. Je tam 11 skladeb, je tam spoustu velmi zajímavých hostů a Richard říká, že je to prý dosavadní vrchol kapely Krištof. Navíc, já jsem to teda spočítal, jo. Příští rok vypadá to, že Richard Krajčo oslaví 50, jo. To tak vychází matematicky. A myslím si, že nám zítra ráno ve vysílání řekne ještě něco velkého. Tak proto poslouchejte od 6 do 9 snídaní šampionů zítra s naším hostem Richardem Krajčem a jestli budete mít otázky, tak si je připravte a položte je.

0: Ed Sheeran dohrává právě teď lehce před 2:45 a my jsme odpoledne, my jsme Hit Radio. Mimochodem, potkali se ne u Kolína, ale u Hradce Králové. Myslím tím Eda Sheerana a Evu Farnou, jo, to byl ten slavný moment, kdy Ed Sheeran chtěl fotku s Evou Farnou, nikoliv Eva po Edovi. A tak si je dáme, víte co, hezky za sebou. Ed už dohrál, ale Eva nás čeká už za chvíli.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: CZ. I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus,
1: když se to má podařit. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.

0: banka. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla doda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohohle songu,
2: může...
1: No, takže dobré ráno.
3: Co se to děje?
4: Mně se dneska v noci zdál strašný sen. Spadl jsem z letadla. Jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem...
1: Jako mrtvola.
4: Já už jsem se hodil do penálu normálně, ne? Takže jako divoký sny, teda, co vám?
1: Mně se dneska taky zdál sen. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na fítu, což už je neproveditelné.
3: Blaho, a co Filip?
5: Mě podvedla přítelkyně.
1: A ten sen?
5: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele. Hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Další velké hity vám na Hitrádiu dáme už za chvíli, to znamená po 14. hodině. A slíbit vám můžu třeba Pretenders nebo taky Sunrise Avenue. Bude toho víc než dost? No ale sledujeme, co se děje na silnicích po celé republice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál pokračuje dopravní omezení v Sokolově. Neprůjezdná je tam dnes ulice Jednoty. A pozor taky v Chebu, kde se zdržíte v Ašské ulici. No a pokud máte další aktuální info z dopravy, tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Od pondělí do pátku se vám může poslouchání Hitrádia FM Plus pořádně vyplatit. Hrajeme o nákupy v OC Rokycanská a co si za výhru pořídíte, bude jen na vás. Tak poslouchejte dopolední vysílání Hitrádia FM Plus a zahrajte si s námi o nákupy zadarmo.
7: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: než jsem si přál.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Renková. Komunální volby začnou přesně za 24 hodin. Jak správně křížkovat, aby byl hlas platný? Možné jsou tři způsoby, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
3: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek pak vložíte do úřední obálky. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů. Nejčastěji nevědí, že ji musí dělat. Někteří si myslí, že ji nepotřebují, respektive, že je příliš drahá. Ukázal to průzkum, podle kterého komíníci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár nebo otravu oxidem uhelnatým. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovaly odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských lyceí. Policie proti nim použila slzný plyn. 375 škol je dnes opět zcela nebo částečně uzavřeno. Teď pohled k nám.
5: Další nová cyklostezka pomůže zvýšit bezpečnost v regionu. Je na Klatovsku, kde propojuje Sušici a Tedražice a využívat ji mohou nejen cyklisté, ale i pěší. Stavba je pro Klatovsko klíčová. V budoucnu totiž region propojí s dalšími oblastmi a lidé navíc mohou nově chodit bezpečněji, mimo hlavní frekventovanou silnici.
6: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
5: Na západě Čech dneska dál budeme mít většinou oblačno nebo zataženo s teplotami nejvýš kolem 20 stupňů Celsia. Dorazit k nám má taky občasný déšť nebo přehánky.
7: Dvě hodiny odpoledne, Kuba Urban s vámi, posloucháte Hit Radio. No a za chvíli se podíváme k vám domů, co se tam asi tak poslouchá za muziku. Protože to prý strašně rozhoduje o tom, jestli máte kvalitní vztah.

0: Máme 11 minut po druhé odpoledne. Odpoledne u nás na Hit Radio. No a jako váš hudební společník za pár minut třeba Miraj, Imagine Dragons. No ale teď prosím vás ruku na srdce, jo? Pojďme být upřímní na sebe. A hlavně ke mně teda, protože budu potřebovat vaší spolupráci na 777-937-777. Ke mně se dostal totiž jeden dost zajímavý průzkum. A mě zajímá, kdo u vás doma vybírá muziku. Jestli jste to vy, pánové, anebo naše drahé polovičky. Protože já teda znám páry, které se shodnou úplně na všem. Třeba kam na dovolenou, co k večeři, není to problém, ale jakmile se pustí muzika, jakmile se pustí rádio, tak ten druhý už hledá sluchátka, aby si pustil něco svýho. Jako nemusím chodit zase až tak daleko, to je klidně i u nás doma takhle. A vědci teď zkoumali nějakých přes 300 párů a zjistili celkem zajímavou věc. Partneři mají často podobnější hudební vkus, než by se čekalo, jo. A manželé obzvlášť. A ti, kteří poslouchají stejné oblíbené interprety, tak prý mají o dost bližší vztah. A tak mě dost zajímá, jaké je to u vás doma. Jestli s partnerem posloucháte stejnou muziku, nebo vlastně úplně rozdílnou, jo. Máte třeba doma milovníka metalu a vedle něj třeba fanouška Heleny Vondráčkové. Proč ne? Dejte mi vědět, napište, vemte telefon, nahrajte klidně hlasovku 777-937-777, napište mi i, co posloucháte vy, co váš partner a kdo nakonec vyhrává takový ten souboj, když si máte pustit někde jako rádio nějakou muziku třeba jako společnou, jo. Takže klidně přidejte i nějakou historku, protože věřím, že toho je víc než dost. Tak čekám na vaše zprávy na 777-937-777.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Jenom trochu ní.
1: Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

0: Hit Radio je s vámi, dobré odpoledne. Já jsem se před chvílí ptal, jestli máte stejný hudební vkus jako váš partner, partnerka, vaše drahá polovička, protože vědci vyzkoumali, že když to tak je, tak máte prý pevnější vztah. A moc děkuju za vaše zprávy. Třeba Marcy napsala, hele, tak mně se líbí skoro všechno a můj manžel poslouchá polské hity. To mi sice leze na nervy, ale jsem klidná a nějak to zkousnu. Když jedu sama v autě, pak si to vynahradím svými hity. Moc zdravím, pak je tady zpráva od Lucky Stachova. Já jsem nad tím vlastně vůbec nepřemýšlela, ale asi ano. Pokud to teda vysloveně není tvrdší rock, tak posloucháme podobné věci. On hraje v kapele, takže oddechovky, folk i ten rock, takže pohoda. Nicméně i s dcerou jezdíme na koncerty, ona se mnou, takže máme to asi všichni v rodině. U syna netuším, ale asi mu ten náš hudební výběr nevadí. No a v autě hudbu vždycky vybírá řidič. A to jsem jenom já, bez ohledu na umístění. Takže ve zkratce vědci to asi vyzkoumali dobře. Lucka Stochová, tohle je krásná zpráva. No a do třetice žena, která to vlastně celý potvrzuje.
1: Takže posloucháme muziku společnou, tu, kterou vyberu já. A sice manžel pustí něco jiného, tak si to pouští u sebe pracovně, ale jinak posloucháme to, co poslouchám já.
0: Holky generálky trošku. Lenko, moc děkuju za hlasovku. Tak je to potvrzený, no. Tak jako posloucháme stejnou muziku, jasně, tu, kterou vybírá žena.
2: Dva plus jedna zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
7: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
19: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
20: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.

0: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: is the answer.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

David Guetta, Teddy Swims, Satones and I, právě teď u nás na Hit Radio. Mimochodem, David Guetta právě dokázal něco, co před ním žádný DJ na světě. Protože je to vlastně včera podvečer, kdy na Ibize se vyhlašoval prestižní žebříček DJ Mag Top 100, to znamená stovka těch nejlepších DJů, a hádejte, kdo skončil první. No jasně, právě David Guetta. A to už, prosím vás, po šesté. Tím překonal dosavadní rekord, o který se dělil Martin Garrix a Armin van Buuren. Ti byli vždycky na prvním místě pětkrát. No a David Guetta už je zapsaný tučným písmem do historie, protože je po šesté nejlepší DJ světa. Poprvé vyhrál už v roce 2011, takže 15 let od prvního vítězství a pořád je na vrcholu, což je teda jako přímo neuvěřitelný. Slavnostní vyhlášení proběhlo v obřím klubu na Ibize, kde si David Guetta po převzetí titulu rovnou zahrál, a to pro obrovský publikum. Takže jestli někdo říká, že taneční hudba patří jenom mladým, tak prosím vás, ne. Myslím si, že David Guetta právě docela slušně odpověděl. Je to i pro starší ročníky. All Star Band, ty jsi jako já. To je další skvělá muzika, kterou máme pro vás, a další hity budou následovat. Už za pár minut i Damiano David na Hit Radio.

0: Damiano David. Právě teď u nás na Hit Radio. Ode mě vlastně úplně všechno, přátelé. Blíží se 3. hodina odpoledne, což znamená, že přichází odpolední show. Tak se těšte, hudebně ještě Coldplay, určitě taky Kato a Jon a nebo Backstreet Boys. No a Kuba Urban se loučí, budu se těšit zase příště.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Parádní odpoledne, skoro po 3 týdnech se do Dusan Areny v Plzni vrací život. Plzeňská Viktorka totiž 3 týdny nejvyšší domácí soutěž nehrála a to se teďko změní. A díky nám tam můžete být. Dneska odpoledne pro vás totiž budu mít vstupenky na zápas proti Mladý Boleslavi. Tak poslouchejte pozorně, divokej západ.
1: Hit Radio FM Plus.
3: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
4: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
3: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
7: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
12: se to má podařit. Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Bankovka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace teď hlásí dálnice. Pozor na D6 na kilometru 123, tam je ve směru od Karlových Varů na Cheb odstavené nákladní vozidlo. Několik odstavených osobáků hlásíte z D5, pozor na kilometrech 101 a 102,5 ve směru na Rozvadov. No a na dálnici D5 pozor taky na kilometru 100,5 ve stejném směru. Za sjezdem na Heřmanku je v místě dopravního omezení odstavený kamion, který se aktuálně přebírá odtahovka. Projíždí se tam pomalu v koloně, tak hlavně opatrně. Další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
6: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Bylo 15 hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Lidí bez práce u nás na západě Čech v září nepatrně ubylo. V Karlovarském kraji sice nezaměstnanost stagnovala, když zůstala na hodnotě 5,8%, v Plzeňském ale klesla a dělala už jen lehce přes 4%. Místo si teď přes úřad práce hledá necelých 29 tisíc lidí. No a nedostatek personálu aktuálně u nás na západě Čech pociťují domovy pro seniory. Napříč celým regionem jim chybí pečovatelé, sociální pracovníci nebo zdravotní sestry. Například v Mirošově pečují o zhruba 360 klientů. Chybí jim ale desítky pracovníků. Tisíce lidí letos pomohou zajistit hladký průběh voleb. Část z nich má na starost také sčítání hlasů a následné zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, výmluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
10: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
0: A zhruba ve třetině z nich pak také volby do Senátu.
11: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
0: Zítra u nás na západě Čech bude zpočátku jasno nebo polojasno. Během odpoledne pak spíš oblačno, postupně až skoro zataženo. Teploty se dostanou jen mezi 10 a 13 stupňů Celsia.
8: Právě teď začíná nejposlouchanější odpolední show na západě Čech.
12: Je to tak krásný čtvrtek, Otaše až po Prahu. Dokonce i v černých kravách ladíte divoký západ, který uvádí přípravu na Halloweena. Vyrazíme pouštět draka a chytat děti, no a rozdáme lupeny na domácí utkání Viktorky s Mladou Boleslaví.
8: Hit Radio FM Plus.

0: Boris Veren, tady je divoký západ Hitrádia FM+. Nádherný čtvrtek všem na západ Čech. Včera jsem si tady dělal srandu z adventních kalendářů, které už jsou od září v obchodech. Nicméně hned vedle adventních kalendářů můžete narazit na další zboží, sezónní zboží, a to jsou svíčky. Mm-hmm. Halloween, dušičky, už se to jako blíží. Jo. Já teda můžu doporučit tyhle ty svíčky kupovat zásadně až po Halloweenu a dušičkách.
1: Proč pak?
0: No, oni jsou ve slevě.
1: Mě to napadlo, no.
0: Jsou ve výprodeji, ale tu jako romantickou atmosféru večer udělají taky.
1: Počkej, a ty kupuješ i takový ty klasický červený stěch.
0: No jasně, oni sice nevoní jako ty z IKEA, ale normálně, ale ty... To má ten červený kalíšek, krásná romantika večer.
1: Jo.
0: Akorát to víčko na to nedávám, no. Ty křížky se tam moc nelíbí.
1: Se rozptýlí takhle po těch stěnách.
0: Jo, promítá se tam na té stěně, přesně. Tak to jako úplně ne, no. Hele, Halloween se blíží a dušičky ruku v ruce s tím, teda. Mm-hmm. K tomu počasí, který dneska přijde, ideální téma, jo. Tak si říkám, pojďme si to užít. Jo. Už se objevily dokonce i halloweenský pobyty, dovolenkový pobyty. Mrkneme na to, schválně, jeli byste na Halloween a takhle někam jako na nějaký pobyt, klidně dejte vědět. 720, 870, 237, třeba do Strašnic. Dvoulůžkový pokoj.
1: Jsi bubák.

0: Kidlaroy, za chvilečku taky Pitbullany, jo, tady je divoký západ Hitrády FM+. Krom adventních kalendářů Mikulášů už se v obchodech objevily i svíčky, protože se blíží Halloween, taky dušičky. A zároveň na nás vyskakují taky různý halloweenský pobyty. Co takhle jako v rámci halloweenského pobytu nabízejí?
1: Tak na mě dnes se vyskočil jeden konkrétní a je tam například welcome drink upíří krev.
0: Mm-hmm.
1: Tak to dostaneš hnedka takhle z kraje.
0: Jasně.
1: Pak tě ubytujou v pokoji s halloweenskou výzdobou, kde bude nachystaná i speciální koupelová lázeň, strašidelná. A čeká tě ještě strašidelné večerní wellness při svíčkách a pak tematická snídaně a...
0: Jo, takže takhle, jako za wellness, tam chtějí ušetřit, takže normálně vyhodí pojistky, že jo. To bude strašidelný, pokud potom, co tam bylo před tebou na tom pokoji, neuklidí a vypnou to pení. Věřím tomu, že to může být jako dosti strašidelný a když tomu přidají netekoucí vodu na záchodě, bude to hele. Kam se hrabe jakýkoliv halloweenský pobyt, jo. Já jsem teda našel, já jsem koukal taky. Tak krom toho, o čem mluvíš ty, se normálně dá přespat třeba i na hradě houska.
1: No, to nechceš.
0: Proč?
1: Ten je strašidelný. Ten
0: no,
1: je...
0: Tak když halloweenský pobyt, tak strašidelný.
1: No jo, ale tak jako tam je vstup do pekla, že jo, tak jako si zase s tím si nezahrávej.
0: No, když už si chceš právě přesně jako zahrávat, tak aspoň na tu housku, ne? Mimochodem, už jsou teda jako v nabídce i halloweenský večeře, tak na ty mrknem taky.
2: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
3: www.pubec.cz.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Viděl jsi to?
19: A co, jako?
18: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
19: No má bejt.
18: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
19: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
18: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
19: Radši dopíjat, jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
20: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
21: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nová Miley Cyrus, musím říct, že cokoliv novýho vydá, tak je to lepší a lepší a hrozně mi to baví. Neskutečný, kde ta holka to prostě jako bere tyhle ty nápady. Ladíte divoký západ Hitrádia FM+, dneska ofiko startuje podzim, aspoň teda, když se člověk večer podívá za okno, tak to pozná. A tak jsme vás chtěli připravit na dušičky a taky Halloween, který se blíží, protože už to na nás skáče. Svíčky v obchodech, halloweenský pobyty a dokonce i halloweenský menička v restauracích.
1: Ale to by nemuselo být vůbec špatný.
0: Jo, co si tak mám představit pod halloweenským meníčkem?
1: Hele, za mě je to typicky dýňová polívka. Ty dýně to jsou Halloween, takže ty ji vydlabeš, zužitkuješ vnitřek a potom dáš za okno a máš krásnou lucerníčku.
0: Já teda upřímně jako nerozumím věci, jako je dýňová polívka.
1: Tobě je nechutná?
0: Ne.
1: A měl jsi někdy?
0: Jo. Dvakrát v životě.
1: A ani po druhý ti nechutnala,
0: ne. Jako fakt tomu nerozumím, jak někdo může mít rád dýňovou polívku. Mě to prostě jako absolutně neoslovilo. Absolutně ne. Dobře, krom polívky, co tam máme dál?
1: Tak našla jsem jako předkrm na meníčku kuřecí srdíčka.
0: To jsou vnitřnosti a ty já nejím. Tak dobrý. Takže já podle mě letos hrozně ušetřím.
1: Ty budeš mít strašný hlad letos na Halloween.
0: Máme i hlavní chod.
1: Máme. A ten se ti bude líbit? Upíří burger.
0: A co si pojďme představit?
1: Klasický burger, akorát místo bulky normální, kterou ty znáš, bude černá máslová briožka.
0: To je v pohodě, to bych dal.
1: Skvělý. A jako dezert krupičková kaše.
0: Krupičková kaše.
1: Já si myslím, že takhle spoustu dětí, když to slyší, tak, má strach strašný.
0: Já taky, to je přesně to děsivý dětství, jako jo. Takhle, pokud máte něco z toho, o čem jsme tady jako mluvili rádi, hele, vyražte stopro, protože zážitek, jako, co si budem. Jestli teda chcete skutečně děsivou večeři, tak se mrkněte na Seznam restaurací na webu Potravinářské inspekce. Věřím, že to bude opravdu děsivý zážitek k nezaplacení. Michael Jackson.

0: Touha pláč v podání kapely Jelen. Tady je divoký západ Hit Radio FM+. Flowrida a Kesha. To pro vás máme za chviličku. No a už jsme tady tak trošičku nakousli toho Halloweena, dušičky. Je to mimochodem období, kdy je venku neobvykle živo. Navzdory tomu, co je to za svátek, jo. Protože já si fakt jako vybavuju, že když byl Halloween, když byly dušičky, tak třeba u Mariánek, penzion Nimrod, tam bylo fakt totálně narváno. Jako ve městě dole v Mariánkách nebyla ani noha a všichni normálně popejkali buřty nahoře na Nimrodě.
1: Jo. No, je to takový paradox, ale podle mě lidi táhnou tyhle strašidelně zajímavé místa.
0: 100% bude živo na Halloweena a na dušičky taky, že jo, na statku Pohádka.
1: Je, no.
0: Tam bych ale špekáčky úplně neopejkal. Kdyby náhodou jste to chtěli vzít jako na vážno a s dětma, tak pro vás máme jeden hezký tip, protože na zámku ve Zbyroze probíhají strašidelné prohlídky, a to během celého října. 16. a taky 30. můžete vrazit, je to vždycky od 18.30, je to i pro děcka, jenom je třeba se dopředu registrovat, protože je to velký zájem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Tak, a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Sberbanka.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
2: Bude vejdán.
4: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Fridays ke show, tady je divoký západ Hitrády FM+. Krásný odpoledne, Bára, zprávy, 16 hodin, však to znáte. A v nich jedna skvělá zpráva, kdy naposledy jste slyšeli větu s tou dnešní mládeží, je to fakt strašný. Já už jsem ji docela dlouho neslyšel, má to svůj důvod a přesvědčí nás o tom i Barunka ve zprávách právě v 16 hodin. K tomu další hity, One Republic a nebo Disturbed, právě teď buďte s náma.

0: One Republic a Runaway. Hit Radio FM Plus s váma, jdeme na zprávy.
1: A taky na silnice je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás teď může zdržet na dálnici D6, stala se na kilometru 83 na cestě z Prahy do Karlových Varů. Osobní auto se tam srazilo s nákladním a nárazově se to tam může štosovat. A velký pozor si teď dávejte na cestě z Klatov směrem na Lažánky. Píšete nám, že je tam rozlitý olej a silnice nepříjemně klouže. Vaše další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Alexa webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Bylo 16 hodin, jsou to další krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Pokud před víkendem natankovat, tak u nás na západě Čech. V Karlovarském kraji jsou totiž paliva dál nejlevnější v celém Česku. Litr benzínu tam vychází v průměru na 45 korun. Za litr nafty pak dáme zhruba o 2 koruny více. Češi znovu pomáhají uklízet přírodu. Do podzimní části kampaně Ukliďme svět se zapojilo přes 8 tisíc dobrovolníků. Je to mnohem více než loni. Víc koordinátorka akce Veronika Andrlová-Zítková.
6: Letošní podzimní vlna Ukliďme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun.
5: Do podzimních úklidů se výrazně zapojily také školy. Děti a mladí do 18 let tvořili dokonce 80% všech registrovaných dobrovolníků. S tou mládeží to možná není tak špatný. A teď ještě hokej. Plzeň dnes zahájí 9. kolo extraligy. V předehrávce doma přivítá České Budějovice. Hrát se bude od 17:30. O hodinu později pak začne utkání v Praze na Spartě, kam dnes přijela brněnská Kometa.
7: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
5: Na pátek nám předpověď slibuje zpočátku jasno nebo polojasno, postupně pak oblačno a přechodně i zataženo. Teploty už budou výrazně nižší než dnes, jen mezi 10 a 13 stupni.
8: Všichni normální už mají padla. Teď jsme tu my. Kuba, David a Bára. To je divoký západ Hit Radia FM+.
9: Jedeme dál. Chvilku po 16. hodině, nádherný odpoledne, šťastnou cestu z práce domů, pochopitelně. Za chviličku nadělíme lupeny na fotbal. Mladá Boleslav přijede do Plzně, vy u toho můžete bejt. Tak poslouchejte dál Hit Radio FM+. Tady je Michael Schulte.

0: Klasika v podobě Roxet, Crash Boom a Bang ještě k tomu. Tady je divoký západ Hitrády a FM+. O víkendu se vrátíme opět do Dusan Arény. Přijede Mladá Boleslav, je třeba naši Viktorku podpořit. Třeba na rodinné tribuně Hitrády a FM+. Tentokrát se hraje od 15.00 a je třeba, aby bylo plno. Full house, aby jsme byli slyšet, aby jsme bolce ukázali, jak se tady u nás fandí. Jestli tam chcete bejt, mám pro vás dva lupeny. Právě na naší rodinnou tribunu 720 870 237, to je telefon sem k nám do studia. Je Rádio FM+, kdo tam?
1: Ahoj, čau, tady Zdeňka.
0: Ahoj, Zdeni, odkud voláš?
1: Prosím tě, v Plzně.
0: Mě jako fascinuje, jak my v Plzni to tady máme nastaven, prostě je to úplně jedno, jestli chlap nebo ženská, fandíme všichni. To je naprosto boží. Nebo... Teď mi možná řekne, že ty vstupenky máš pro muže, tak se bojím.
1: Ne, právě, že je to pro mě.
0: Pro tebe, no tak no, skvělý, hele, velká gratulace, vydrž mi na drátě.
1: Určitě.
0: Kdybyste mimochodem chtěli vyrazit taky, další lupeny budeme rozdávat zase zítra. Hezký odpoledne.

0: tak všechno mám.
1: My jsme vám blízko a všechno máme, co potřebujete. Pokud jste za volantem, vracíme se na silnice.
2: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
3: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zůstávejte dál opatrní na dálnici D6. Nehoda se řeší na kilometru 83 na trase z Prahy do Karlových Varů. Policie tam vyšetřuje nehodu osobního a nákladního auta a už se tam nárazově dělá kolona, takže se tam můžete i krátce zdržet. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
4: Tak, a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
2: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
11: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Down.
1: A on je Hit Radio FM Plus, taky divoký západ, parádní odpoledne, jestli jste na cestu tečko, ne na cestu, ale na cestě z práce domů, možná zvedněte jako oči nahoru, koukněte se na to, jak je tam krásně černo, jak se zvedá ten vítr. Koukáme tady na to z okna s Bárou oba, to je fakt jako impozantní bouřka, aktuálně tady někde nad Stodem míří to na Plzeň a ono to jako o víkendu bude vypadat poměrně podobně. Já se tady už týden snažím najít něco pozitivního na té student frontě, která tady na nás jde. I dneska to mám.
0: A našel jsi něco?
1: Hele, ideální počasí na víkendový drakiády.
0: No já se těším. Ne na to počasí.
1: Počkej, ale ty by ses měla těšit spíš na pálení čarodejnic, ne?
0: Rejpala. To už bylo. A vidíš, přežila jsem, takže...
1: Takhle, jestli se někam na nějakou drakiádu jako chystáte, nejste z cukru, tak dobrá zpráva, foukat bude i o víkendu. To znamená, draci budou lítat i s dětma. Tak je držte. Tohle je Pink, So What?

0: 21 Pilots, za chviličku dáme Davida Getu se si uší Wolf, to mám hodně rád, buď teda s náma stoprocentně, venku teda jako Mordor, že by člověk, aspoň u nás v Plzni, když se podívá z okna, tak si řekne, hele, večer maximálně jako po deku a koukat na televizi. Máme pro vás tip, protože Zdeněk Polreich dneska večer bude úřadovat v jedné z plzeňských restaurací. Nechceme dělat reklamu, takže nebudeme jako říkat detaily, ale to podstatný je, že David Brabec, který je teď momentálně nedovolen, tak si v jednom z pořadů Zdeňka Polreicha zahrál.
1: Střihnul si vedlejší roli.
0: No, ona byla dost hlavní teda, jako přečil všechny, jo, kam se hrabe nějaký jako kečup v kuchyni a tohle. Když se totiž, to je možná už 10 let zpátky, natáčelo Ano šéfe v Plzni, tak David Brabec tam ten večer byl na večeři. A do návštěvní knihy jim chtěl napsat, jak to bylo fajn. Pochopitelně my všichni víme, že David jako měkký a tvrdý i úplně nerozlišuje.
1: On s tím nemá problém.
0: On má jedno. Jako závidím mu jeho
1: svět.
0: Takže tam napsal vzkaz, že jo, který byl navíc v záběru té kamery a přišel Zdeněk Polreich a totálně ho sepsul, že neumí ani jako pravopis. Jo. Není to tak dávno, co ten díl zase běžel, tak jsem zvědavý, jestli si náhodou nestřihnou nějakou roličku i v tom současném díle.
1: A možná proto ujel.
0: Možná proto ujel.
1: Aby neskytal tu kritiku tady.
0: No, tak my se na tebe příští týden těšíme. Hele, koukejte, kdybyste viděli Davida, dejte vědět.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
11: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Hodně často si o ní píšete, tak vám ji hrajeme. Eva Farná a vzpomeneš si, ladíte Divoký západ zprávy za chviličku a v nich budeme řešit krtince u dálnice D5, ale prosím vás, jestli potřebujete ornici, ne, že si tam pojedete pro hlínu. I to bude ve zprávách, Bára je prostě boží, naše zprávy naprosto miluju. Dasha Austin, tak to ještě stíháme do celý, no aktuální zprávy i s pohledem na silnice, tak to pro vás budeme mít přesně v 17 hodin. Tohle to musíte poznat, to je Nirvana.

0: Saša, Austin, Hit Radio FM Plus, aktuální zprávy, tak ty chystá Bára, dáme si je za chviličku, teď jdem na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na dálnici D6 opatrně na kilometru 83 ve směru do Karlových Varů, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Pozor ještě pak taky na kilometru 126,5 směrem do Karlových Varů, kde hasiči teď zasahují u požáru vozidla. No a na řadě míst u nás na západě Čech teď navíc prší, někde i hodně vydatně, tak buďte na cestách maximálně opatrní. Na vaše další aktuální info z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bude 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Jakoby se tam prošla armáda krtků. Nedaleko Plzně mezi Tlučnou a Nýřany se objevily záhadné obří krtince. Vysvětlení je ale úplně jednoduché. Jak píše Plzeňská drbna, v lokalitě se chystá výstavba nového průmyslového areálu. Stát by tam měly dvě haly, s jejichž dokončením se počítá nejspíš příští rok na podzim. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka a skořice. Na kolonádě proběhne další ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžeme těšit, říká mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
10: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
1: Festival začne v neděli v 10 hodin dopoledne a potrvá do 5 hodin odpoledne. Podzimní prázdniny budou Češi trávit u moře. Jak potvrzují cestovky, zájem je teď hlavně o Egypt, Turecko nebo Španělsko. Za dovolenou lidé plánují utratit v průměru 62 tisíc korun. Dodám, že podzimní prázdniny letos připadají na 29. a 30. října.
11: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Zítra se u nás na západě Čech ochladí, naměříme jen mezi 10 a 13 stupni. Ráno a dopoledne bude zpočátku jasno nebo polojasno. Během odpoledne pak už spíš přechodně zataženo nebo oblačno.
8: Hit Radio FM Plus.
0: Hezký odpoledne, jak si vyhrát 2000 na nákup, tak i to vám povím po 17. hodině. No a k tomu, Ava Max a Linkin Park.

0: party máme všichni rádi a baví nás. Tady je Hit Radio FM Plus. Dobře, že nás posloucháte, protože zítra pro vás máme úplně poslední dárkovou kartu do OC Rokycanská v Plzni na nákup v hodnotě 2000 korun. A ano, opět obligátní otázku. Jak bude znít ta zítřejší? Od kolika hodin je v OC Rokycanská otevřený hypermarket Tesco? A to bych teda asi nevěděl. Máme možnosti až 3x kohout za kokrha, nebo za B, už od 6 od rána, a nebo za C, od chvíle, kdy první plzeňák pronese, tak já tam teda skočím. Uf, tak to je jednoduchý, to dáte, kdyby náhodou je to Bčko, takže nezapomeňte zítra po 9. zase ladit Báru Škrybovou, protože bude nadělovat a dělat radost. Já naděluju další hity, Temper City a Vanastovky, ty si dáme taky za chviličku, tak buďte s náma.
1: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z 5 dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?

0: věci a za chviličku dáme taky Rozalin. Posloucháte Divoký západ. Krásný odpoledne všem na západ Čech. Když se řekne Dominik Frodl, tak ano, na jedné straně možná těm, co bydlí v Karlovarském kraji, se v hlavě promítne nápis Ikona a stavební kámen HC Energie Karlovy Vary. Těm, co bydlí v Plzni, se zase promítne bývalý brankář plzeňských Indiánů a těm, co to tak nějak jako neberou regionálně, tak těm se promítne nový brankář následujícího světového šampionátu. Skutečně se o tom mluví, protože Dominik Frodl přepsal klubové rekordy energetiků a fanoušci hokeje teďko začíná jako říkat sakra, a proč ještě teda na tom šampionátu nebyl? Proč jste ho tam nenominovali? Je pravda, že já jsem si to ovšim už minulý rok, kdy on jako chytal naprosto bravurně a nedostal se tam. A fanoušci teď začínají křičet, my ho tam chceme. Tak kolik máme ještě času na to, aby jsme to vysvětlili i hlavnímu trenérovi naší repre, tak na to mrkneme za chviličku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Já jsem nevinnej.
17: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
18: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
19: Paka, Benka.
18: Z vězeňského prostředí.
20: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
18: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
11: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
19: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Pěkně zvesela Neil Diamond, Two Friends. Hladíte Divoký západ, který teď bude fušovat do řemesla. Znáte to, hele, jak je řeč o sportu. To jsme každý odborník, jo. Takže zdravíme Zdeňka Motáka, což je pro letošek a příští rok nový repre coach našeho hokejového nároďáku. A my tam chceme Dominika Frodla. Ale jakože hodně. A jakože hrozně rádi bychom ho tam viděli. On fakt dobře chytá, jako jo. Podívejte se na to, jak hraje. To se vám bude stoprocentně líbit a budete ho chtít taky.
1: Teda, jestli tebe Dominik neangažuje jako svého agenta, tak už nikoho.
0: Já vám ho prodám, kdybyste chtěli.
1: Jo, prodáš.
0: Takhle, hokejový šampionát začíná 14. května 27. Bude se tentokrát hrát v Německu. Ve skupině máme třeba Slováky, takže to bude fakt jako hezký. No a to podstatný, Dominika už 100% teďko kontaktuje, už mu volají, o tom jsem jako přesvědčený, ale kdybyste u toho chtěli být, tak vstupenky, ty se teda taky jako prodávají, jo. A do prodeje budou v únoru příštího roku. Mark Ronson, Bruno Mars, krásný odpoledne.

0: Robin Schulz a Fast Boy, no a na Vánoce nás za chviličku nachystá kapela Činasky, bude venku je na nule.
1: Kam vyrazit?
0: Víme taky, kam se tenhle víkend podívat, třeba na komentované prohlídky Komorní hůrky, což je vyhaslá sopka na Chebsku. Až do 21. listopadu každý pátek a sobotu máte možnost tam vyrazit, jenom bacha, je třeba se přihlásit a rezervovat si tu prohlídku dopředu, a to na stránkách Františko Lázinského muzea. Žít to bude taky v Karlových Varech, a to příští týden v pátek. V Lidiáku se totiž koná Diskoples, to nejlepší od 70. let, tak jestli máte nějaký hezký oblek po dědovi, je na čase ho oprášit. Vstupenky už teď na webových stránkách Lidového domu v Karlových Varech.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Jenom hity. Hit Radio.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.n.cz.
14: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Tento pořad klape díky GLS. která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Alex Veren na Hit Radio FM Plus, ladíte Divoký západ, no a my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili. Chystali jsme se na Halloween. Krom adventních kalendářů je to totiž v obchodech už samá svíčka a taky halloweenská výzdoba. A už na vás vyskočila nějaká ta nabídka halloweenský večeře. My jsme mrkli na takový meničko. Nic, co by člověka nějak vyděsilo. Podle mě, jestli chcete jako opravdu děsivý zážitek na Halloweena, najděte si seznam restaurací na webových stránkách potravinářské inspekce. Zážitek zaručený. A taky jsme našli další pozitivum na té studené frontě, která nás dneska tady sejmula úplně všechny. Začal foukat vítr a tak počasí je ideální na pouštění draka. Čověče, toto víkendu bude lítat i s dětma. Tak je držte. Takovej byl dnešní Divoký západ, no a my se na vás těšíme zítra, to bude pátek a my vám ho zlepšíme na start víkendu. Do celý posíláme další hity Superhigh a Nika a nebo Coldplay.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V regionu prší, tak buďte na cestách opatrní, ať v pořádku dojedete. Já ještě připomenu uzavírku, která dnes čeká v Sokolově. Neprůjezdná je dočasně ulice Jednoty. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Když chce.

0: pozvánka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku zůstává třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady evidovaly bezmála 368,5 tisíce uchazečů o práci. Počet volných míst proti srpnu rostl o 5 tisíc na 104 tisíce nabízených pozic. Na jedno volné místo tak připadá v průměru 3,5 uchazeče o práci. Analytici očekávají pokles ceny nafty na českých čerpacích stanicích. Příští týden by se podle nich mohla dostat k hranici 47 korun za litr. Cena benzínu se podle nich výrazně měnit nebude a nadále se bude pohybovat kolem 46 korun. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce podpořit působení českých firem na tamním trhu a posílit spolupráci mezi oběma zeměmi. Ta se podle Havlíčka může týkat letectví, dopravy nebo energetiky. Policisté z Německa, Česká, Polska po dvouletém vyšetřování odhalili zloděje aut v Bavorsku. Jednalo se o více než 40 krádeží, zadrželi 4 Ukrajince, které spojují s tímto případem. Zloději ukradená auta převáželi z Německa do Polska. Výše škod je 1,5 milionu eur, v přepočtu tedy 36,5 milionu korun.
5: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
4: Večer a v noci tma, ale jinak oblačno, zataženo, místy déšť nebo intenzivní přehánky. Od západu pak budou ustávat ráno teploty 9 až 5 stupňů při slabším větru, zejméně na západě Čech, kolem 3 stupňů nad nulou. Zítra z počátku dne jasno, polojasno, během dne ale přibývání mraku a opět s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů na jižní Moravě kolem 17.
6: Krásný večer, 6:02, s vámi Kateřina Pechová a doufám, že jste ready na to, že nám začal podzim. Minimálně na pár dní. Co začíná taky další nálož toho nejlepšího z 80., 90. a milénia.
7: Yes.

No Name a Lekna v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A teď vás potřebuju. Potřebuju, abyste mi řekli, jestli souhlasíte nebo ne. Protože tady mám přehled toho, jakých pět jídel si my Češi dáváme nejčastěji v restauracích. Jo, takže schválně. Páté místo obsadil hovězí guláš. No, protože se nám s tím nechce patlat doma, že jo? To je jasný. Dobrý. Čtvrtý místo. Vepřo, knedlo, zelo. To pochopím. To se dá říct, jo, dobře. Třetí místo. Svíčková na smetaně. OK, pěkně s brošinkama, že jo, milovníci vědí. Druhé místo je smažený řízek. Můžu podepsat, přibližně polovinu z nich jsem snědla já. A na prvním místě, a tam se přiznám, že jsem jich snědla ještě víc, je smažený sýr. Smažák, prostě naše národní záležitost. Já jsem ho měla včera k večeři, teda bych chtěla říct. Nevím, jestli je to chlubení, ale musím se přiznat. Takže, napište mi. 777-937-777. Souhlasíte? Co si nejčastěji v restauraci dáváte vy? Hele, nestýďte se, já jsem se zrovna přiznala, že jim všechno smažený. A zajídám to vepřovým se zelím a s knedlíkem. Jo? Takže se nestyďte a já posílám další hity. Za chvíli Alice DJ a teď jsou tu Depeche Mode. People are people.

0: Better Off Alone, Alice DJ s námi na Hit Radio. A vy jste skvělí, píšete, co si nejčastěji dáváte v restauracích a mám z toho velkou radost. Dobře, Rostě nám trošku jako vystupuje, ale chápu ho. Prosím vás, Rostě si nejradši dává žebra grilovaný a pěkně s chlebem. Hele, to chápu. Žebra sice v tom seznamu nebyly, ale jsou skvělí. Pokud máš tip na dobrou restauraci, dej vědět samozřejmě. Adam je opravdový gurmán. Ten teda píše, že si nejradši dává guláš s knedlíkem, těstoviny se sírovou omáčkou, no ale občas tam padne i ten řízek a taky smažák, že jo? To je jasný, protože prostě jsou to lahutky. A jak píše Terka, zase i mimochodem teda ještě, abych dodala, Adam měl smažák k večeři dneska. No a pak píše Terka a ta píše, ano, souhlasím se seznamem a ano, i já jsem včera měla k večeři smažený sýr. A řízek byl k tomu taky. Takže prosím vás, normálně tady společně uděláme tým smažák, nebo tým smažený a budeme chodit na smažený večeře. Jo, já si myslím, že je to docela dobrý nápad, že by se to mohlo chytnout. Už si zrovna pochutnáváte na čemkoliv, tak prosím vás, dobrou chuť a ty nejlepší songy k tomu. Za chvíli Wham, taky Seš nebo Tupek.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
9: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
10: Sudovi šrot, republice ocel.
11: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
12: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: CZ.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pubcová.
0: www.pubec.cz.
3: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
4: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
3: Já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.

Tahle spolupráce se prostě povedla. Tupac a Elton John společně v éteru Hitrádia. Krásný večer. A prosím vás, já jenom, asi každý z nás občas chtěl být velkou hollywoodskou hvězdou. Já vás z toho vyléčím, velice rychle. Mám tady pár šílených věcí, co dělají hvězdy, jo, kvůli třeba natáčení. Třeba takový Mark Wahlberg vstává na první svůj trénink dne už v 2:30 ráno. A navíc to není jediný trénink, to je první z nich. Nedělejte to, blázinec. Jake Gyllenhaal dělal denně kvůli jednomu filmu 2000 sedů lehů. Denně. 2000. Fuj. Hilary Swank vstávala uprostřed noci, aby si vypila svůj proteinový nápoj. Normální člověk sede. Jo, vyčůráta, tady prostě paní pije proteinový nápoje. Christian Bale jedl jen jablko a plechovku tuňáka denně, aby zhubl dostatečně kvůli roli. Zkuste si to představit. Jabko a tuňák, to je všechno, víc nic. A třeba Hugh Jackman, když se má fotit bez trika, tak 36 hodin předtím nepije vodu. No, takže prosím vás, nechtějte být velký hvězdy, vůbec ne, dejte si radši ten smažený sýr, jo? A do uší to nejlepší. Právě teď jsou tu R.E.M. a Everybody Hurts.

0: Right on Time, Black Box, právě teď v éteru Hit Radio a přeju vám všem krásný večer. 6:45, čtvrtek, víkend se blíží, samý dobrý zprávy. Až teda na to zkažení počasí, ale s tím jsme tak nějak počítali, předpokládám. Trošku, všichni. Doufám, že vás to nezastihlo nepřipraven bez deštníku. Mě jo? Jo? Tak pokud někoho taky, tak hele, aspoň v tom nejsme sami. No a prostě zmoknem. No, co se dá dělat? Můžete předstírat, že je to typ romantického deště, což znamená, že najdete pravou lásku a políbíte se. A nebo budete prostě jenom zmoklí, ale od toho máme ručníky, fény a pak se hlavně prosím vás zachumlat do tepla, ať zbytečně nenastydnete. My budeme pokračovat v těch nejlepších hitech, v těch, u kterých vám náladu neskazí ani ten déšť. Ano, za chvíli do uší třeba legendární Bangles a Eternal Flame, tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
3: Když chceš

0: Stránka.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Já jsem nevinnej.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
6: Bacha, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
7: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more?
5: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
10: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
11: Sudovi šrot, republice ocel.
12: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
17: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
18: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz
2: Tak, a jdeme spinkat.
3: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
2: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
4: Přeju krásný večer, je 7 hodin, spolu si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Morčíba.

Mr. President s námi v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Doufám, že máte hezký večer, přeju krásný čtvrtek. Prosím vás, naprosto zásadní věc. Jo. V New Yorku se totiž chystá další ikonický halloweenský průvod. Ale ne lidský, psí. Dělají to už po 36., což je neuvěřitelný, ale je to tak, mně to přijde naprosto dokonalý. Prostě pejsci v kostýmech, jo, po celém New Yorku. Podle mě bychom měli tohle zavést u nás. Prostě pejsci v kostýmech. Já myslím, že bychom potom byli všichni takový obecně šťastnější, veselější. To je jako když koukáte prostě na obrázky zvířátek. Myslím si, že to má ten stejný efekt. Možná, vzhledem k tomu, že jsou v kostýmech, ještě o něco málo silnější. No, třeba se jednou dočkáme k tomu, když už jsme u těch psů, tak zvířátkový song Tight Fit a The Lion Sleeps Tonight.

0: Ne, teď ne. Mňága až Ďorp na Hitrádiu. Hezký večer. Doufám, že máte krásný večer, že jste měli úspěšný čtvrtek, jo. A kdyby náhodou ne, tak důležitý je soustředit se na to pozitivní. A to znamená, že zítra je pátek. Je to tak, to jsou vždycky dobrý zprávy a takový vám nosím nejradši. No a stejně tak vám nejradši hrajou ty nejlepší songy, že jo. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje. Za chvilku si dáme tuhle legendu. Vox, Adam Lambert nebo Artful Dodger už za chvilku douší, tak buďte s námi.
1: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
2: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
7: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahy vytřídit. Tatí a...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Já jsem nevinnej. Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
14: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
15: Paka, Benka.
14: Z vězeňského prostředí.
16: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
14: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
19: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

in my eyes. To je z Hit Rádiem, hezký večer. A prosím vás, jestli vás náhodou tenhle týden naštval váš šéf, tak důležitá zpráva. Protože už jste možná o téhle firmě slyšeli, jo, ale já jenom připomínám, že stále existuje, stále funguje. V zahraničí totiž funguje chlápek, který má společnost, no a tam si můžete postěžovat, když je na vás váš šéf zlej a on za vás dojede do vaší firmy a tomu šéfovi vynadá. Podle mě je to naprosto geniální věc. Vůbec nechápu, že to stále ještě nemáme v Česku, protože jako, pojďme si říct, 97% z nás má někdy vztek na svého šéfa. A když by přišel někdo cizí a vynadal mu za vás, takže vy byste byli z obliga, no to by bylo geniální. Tak jenom kdybyste někdo zrovna chtěl změnit kariéru a umíte být dostatečně jako přísní, tak tohle je ta cesta. Já k tomu posílám další hity. Za chvíli Gloria Estefan a teď Lucie a Černý.

0: Estefan za námi v éteru Hit Rádia. Krásný čtvrteční večer vám všem. Venku už se rozděl podzim. Holce, s tím musíme nějak smířit. Tma jako v pytli, ale naštěstí, jo, oči teď tolik nepotřebujete. Pokud teda, prosím vás, nesedíte v autě, hlavně je nezavírejte, jo. Ale jinak potřebujete hlavně uši, abyste si mohli užít všechny ty skvělý songy z 80., 90. a milénia. Za chvilku si dáme Two Brothers on the Fourth Floor, dáme si taky Gereta Gejce a dáme si taky Lambádu. Co říkáte? Nebojte se probudit ty boky, jo, jo, jen do toho. Kalma, už za chvilku.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
4: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. 2 směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
3: Tak to zní jako sen.
4: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
5: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus z kanály Nova Sport, nyní na 1 měsíc zdarma. www.u-n.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
8: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Hit Radio.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Radio FM Plus.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: 8. hodina je tu s vámi stále Kateřina Pechová a společně si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď do uší a na kamer.

Takhle jsou Backstreet Boys. Krásný večer vám přeju. Posloucháte Hit Radio a máme tady jeden solidní skandál. Jedna čínská influencerka, nutno dodat, že fitness influencerka, se teď chlubila na sítích svým absolutně nejlepším časem na běhu na berlínském maratonu. Co čert nechtěl, to, co jí živí, ji taky zradilo, protože někomu se podařilo zachytit jí, jak část maratonu jede na kole. Normálně se nechala popovést. Jo, sedí tam vzadu pěkně, princezna. Hele, skvělý. Kdyby to teda nebyla závodnice a ještě se pak nechlubila, jak to celý strašně dobře zvládla, že jo. Nic, hele, jo, to je jasný znamení. Neběhejte, radši se projděte. Vůbec to s tím běháním nepřeháníte, protože očividně vidíte, člověk hodně běhá a pak začne taky hodně lhát. Další hity k tomu, tohle jsou Aha a The Sun Always Shines on TV.

0: Party a Wrap Me Up. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. Tak co, máte se? Já doufám samozřejmě, že jo. A že i kdyby třeba ten dnešek nebyl úplně stoprocentní, což je samozřejmě těžký, takže teď s tím nejlepším, z osmdesátek, devadesátek a milénia, že je to postupně lepší a lepší. Takový to, jak se ty koutky postupně zvedají, pobrukujete si, někdo už možná i tančí, ale nebojte se toho, já to podporuji. A věřím, že za chvilku budete tančit vesměs všichni. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. Protože to Lou Bega prostě umí, k tomu Natasha Thomas nebo Midnight Oil, tak buďte s námi.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.cz.
5: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

Jste s Hit Radiem, za námi právě teď Lou Bega, doufám, že jste si to užili. A prosím vás, co vy a čili papričky? Kamarádi? Ne, jo? Já se přiznám, že já se s nima poměrně kamarádím, jo? Často se s nima teda kamarádím příliš zblízka, třeba čili papričky v mých očích byly častěji než kapky do očí, jo? Takže na to prosím vás pozor, ale pozor ještě na další věc. Zrovna dneska jsem použila dědovo čili papričky a nějak mi nedošlo, že pálej i v nose. Ne, že bych se šťourla v nose, prosím vás, ale já jsem si normálně jako otřela nos, takový to, jak víte co, otřete si nos. A další třeba hodinu jsem jako trpěla opravdu, takže kdyby náhodou jste se pouštěli do nějakého receptu s papričkama, skvělej nápad, udělejte to, jenom prosím vás pak nikam nešahejte. Ideálně třeba 8 hodin minimálně, jo, umejte si ruce třeba 600krát a potom se hodně modlete. To by mohlo pomoct k tomu buty a demáček.

0: krásný čtvrteční večer, Evelyn Thomas na Hit Radio. Díky, že i dneska jsme mohli být vaším parťákem. Moc si toho vážíme. Já se s vámi pomalu loučím, blíží se 9. hodina. Mějte se krásně. Krásný zbytek večera, zvládněte pátek a pak už je víkend. Samý dobrý zprávy. No a abyste věděli, jak na to, jak to do toho víkendu dotáhnout s úsměvem, tak pro vás mám za chvíli jeden univerzální návod. Don't worry. Ano, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, nebo Bryan Adams, už za chvíli. Mějte se krásně, ahoj.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.

0: Kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
7: Hit Radio.

0: Zet. Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: J-Lo.

tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom.

0: CZ. Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom.

0: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.karlovarskykraj.cz

noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz